0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Rádio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás!
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju!
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtěj jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: Hit Radio Zlín.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
1: tiskulevně.cz. Náplně hned.
5: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny pohonných hmot v Česku dál klesají. Od úterý se sníží cenové stropy. Benzín i nafta budou levnější než včera. Benzín má stát maximálně 42 korun a 46 haléřů za litr, nafta 39,35. Stát pokračuje v regulaci cen kvůli výkyvům na trhu s ropou. Rusko poprvé od začátku války zakázalo vývoz leteckého paliva. Opatření má platit až do konce listopadu a podle vlády má stabilizovat domácí trh. Podle médií zákaz souvisí s ukrajinskými dronovými útoky na ruské rafinérie. Moskva navíc údajně zvažuje i dovoz leteckého paliva ze zahraničí. Čeští fanoušci dostanou rady před fotbalovým šampionátem. Ministerstvo zahraničí dnes společně s fotbalovou asociací představí doporučení pro lidi, kteří míří na mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. Fanoušci se dozví bezpečnostní, zdravotní i organizační informace k cestě. Fotbalový šampionát odstartuje 11. června a potrvá do 19. července. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Pokračuje nám Zlín Film Festival a můžeme v rámci něj například lépe poznat Tomáše Baťu. Program ke 150. výročí jeho narození připravila Zlínská univerzita. Můžeme si zkusit třeba detektivní pátrání s Baťou, tvorbu baťovských novin nebo aktivity zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti i logické uvažování. Podrobnosti o veškerém programu festivalu najdete na webu zlinfest.cz. Dnes si dáme chvilku pauzu od deště, po většinu času bude na východě Moravy slunečno, jen odpoledne možná sem tam oblačno. Maxima se dostanou na 21 až 24 stupňů, zítra má znovu pršet.
4: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha www.yamahazlin.cz.

0: Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné úterní ráno.
2: Krásné ráno, někdo, kdo nás ladí teďka poprvé, si musí říkat, co to meleš tady, ale dobře.
1: Protože my tady vždycky vzpomínáme, když jsme tady začali vysílat, tak tam je vstal si, dokázal jsi to jako šampion a mě tam vždycky hraje v hlavě a je vidět, že i Davidovi, čau Davide.
3: Ahoj, dobré
1: je
3: ráno.
1: Je to tam, tak já jsem si to nemohl odpustit. Krásné ráno, vám, kdo ladíte?
2: My si pořád myslíme, že tornáda jsou nějaký americký sci-fi, ale chtěli jsme vám říct, kdo jste to třeba nezaznamenal, že v neděli zasáhly Česko dvě tornáda a prý je to naprosto běžný a pravidelný jev, ale jako nevím.
1: No, já si myslím, že to je běžný a pravidelný jev, ale nejsou to dvě tornáda, ale jsou to tři tornáda, lidi, který zasáhnou Česko každý ráno o česti. Lady Gaga, Abrakadabra, nás zasáhne teď. Další muzika pro vás.

0: 6 hodin, 6 minut, Lady Gaga na Hit Rádiu, dobré ráno.
1: Je před náma minuta šampionů, váš čas, váš prostor ozvat se nám. My zjistíme něco o vás, vy se zase dozvíte, jestli někdo třeba nedělá to stejný, co vy, nebo neladí ze stejného města, vesnice a podobně. A my na tyhle ty zprávy od vás máme 60 sekund.
0: Do toho se dostaneme za malou chvíli. Mimochodem, lidi, jak jsme se tady pár týdnů zpátky bavili o tom, že je super, jak ráno světlo a slunce a večer je dlouho světlo, tak mě to začíná připadat trošku otravný. Už toho světla je docela moc jako ráno za mě.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
0: Jako ano, už to vlastně přestává být příjemný, už to začíná být takový, že toho světla je za mě už teda moc. Co si o tom myslí Jasmin?
1: Mě to baví.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Tak ještě 20 dní se to bude jakoby zhoršovat pro nás teda.
2: Zlepšovat?
0: Zlepšovat. Tak pro koho? A pak vlastně nastane letní slunovrat za nějakých 20 dní a už se dny budou zase zkracovat. Já se na to vlastně docela těším.
2: Je zajímavý, že zrovna včera jsem ležel v posteli, koukal jsem z okna a říkal jsem si, to je taková nádhera, jak je toho světla strašně moc.
1: Víš, takže prostě zase tady jeden mozkomor prostě a dva pozitivní.
2: To jsou dva odlišní pohledy na svět a na život.
0: Já nejsem negativní, já jenom říkám, že už toho světla je na můj vkus až moc. Málo tmy. Tak dejte nám vidět, jak se vám stávalo dneska, jaký máte ránko úterní, jo, 777-937-777.
1: A taky jak se jmenujete a odkud jste, jako vždycky.
0: Tak, David Koller, nic není nastálo, říkám za chvilku letní slunovrat. 608, Hit Radio, hezké ránko.

0: Tohle je David Koller, nic není nastálo, posloucháte úterní hitrádio, tohle je snídaně šampionů v 6 hodin 11 minut a je tu minuta šampionů, kde jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska ráno vstávalo. Tak pojďme na to teď.
1: Wendy Písek, vstávalo se dobře, dodělávala ještě zákusky do práce.
0: David Žacler, dneska veze maminku na plazmu, dcery celkem vstávaly, přeji hezké ráno.
1: Patrik Usí nad Orlicí, pondělí, náročné po víkendu, proč pondělí, teď je úterý? Tak ty jsi opravdu asi náročný teda. Teďka tam mají město v pohybu a zase u výčepu včera dost lidí, nožičky bolí, klidně doražte na 16.00 na hasičskou hospodu, Ústí nad Orlicí tady.
0: Dobře, Martina Zdeťmárek, ahojky, právě se chystám na příval pacientů.
1: Martina Žďár nad Sázavou ještě nespala po noční a za chvíli za světla se špatně spí.
0: Lucie Bruntál nádherně se vstává a Michale, ty kušuj.
1: Martina se je kávu, blbě se jí spalo a připravuje se na záhul v práci, protože skoro všichni mají dovolenou a někdo dělat musí.
0: Tak dost pravděpodobně jste se tom poznali. Já mám kušovat, pardon. Já jsem úplně bez hlasu.
1: Proč máš kušovat? Jo, s tím světlem.
0: No, s tím světlem, protože vy, kdo jste se připojila až teď, tak jsem říkal, že na mě už toho světla je ráno moc. A byla tam i nějaká zpráva, že se blbě spí ponoční, což chápu, jako. Vem si, že teďka se vrátíš ponoční z práce, která končí v 6. Teďka jsou lidi na cestě z noční, zdravíme vás. Dorazíte domů a co?
1: Hele, já bych byla ponoční tak unavená, že bych prostě ušla, si myslím. A nebo jsou žaluzie, závěsy a tak.
0: Tak vy, kdo se vracíte z noční, moc vám přejeme, ať se hezky vyspíte, ať naberete energii. No a vy, kdo jste teprve na cestě, ať už do práce nebo z práce, tak další hity nachystaný. Hozier, Too Sweet na Hit Radio. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Chvíli po čtvrt na sedm posloucháte Úterní hit rádio, tohle je Jerry Halevel, s vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko.
1: Existují lidi, který chcete nějakým způsobem následovat, a pak jsou lidi, který klidně chcete mít třeba na takovém toaletním papíru. To si teďka řekli v Mexiku a jistý tamní podnikatel chce začít prodávat toaletní papír s Donaldem Trumpem a na obalu má být slogan Jemnost bez hranic. Přijde mi to vlastně... Jako proč ne? Jo, my tady v Čechách taky určitě máme lidi, který bychom si dokázali dát na toaleťák.
2: Nebuď slušná, chceme jména.
0: Tak schválně, čí obličej byste si tam natiskli vy, kdo nás posloucháte, co? Může to být kdokoliv, nemusí to být třeba někdo z politiky, ale vlastně kdokoliv. Tak jasně, vidíme vás. Když se nevidíme, tak vidíme, jak se tváříte a víme, že vás minimálně jeden člověk napadl hned.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Tak co na to říkáš, baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
6: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
8: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
9: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem?
12: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu?
17: Barvu? Já tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
18: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: lepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 na 305. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu stojí u krajnice porouchané vozidlo, dejte pozor. A na dálnicích D55 a D1 hlásíte místy mlhy, tak opatrně.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello, tohle je Señorita. Posloucháte úterní Hit Radio 6.31, Michal Jasmin, David a David má ranní update.
1: Ranní update. V Ostravě se utkalo přes 300 lidí na mistrovství ve skládání pucle na čas. Na českém šampionátu ve speed puzzlingu soutěžilo zhruba 330 lidí z několika zemí. Nejlepší týmy zvládly složit pucle o 500 a 1000 dílcích za něco přes hodinu. Soutěžící přitom až do startu nevědí, jaký motiv na ně čeká. Serena Williamsová se vrací na kurty. Tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Za festivaly letos zaplatíme víc, stejně jako drtivá většina ostatních profesí si totiž taky umělci říkají větší honoráře. Pořadatelé ale říkají, že programy nejsou ohrožené a většina velkých hvězd dorazí podle plánu. Ceny vstupenek se zvedají jen mírně, například o pár stovek korun.
0: Tak inflace, no.
1: Já jsem se schválně koukal, kolik si říká za soukromou akci Camila Cabello, kterou jsme si před chvíli hráli na Hit Radio. Tak kdybyste ji chtěli třeba na svém večírku nebo svatbě, připravte si 1 až 1,5 milionu dolarů, to znamená 23 až 35 milionů korun.
0: Hezký. Nicméně na koho by ceny lístku byly letos moc, tak je přesto, že byste chtěli zážitek z koncertu, tak rada existuje. Hele, pustíme si doma rádio, zasneme, řekneme partnerovi, ať nám vyleje pivo na záda a pak nás nepustí hodinu na záchod. Buro, ušetřený zážitek, stejný. Hezký ráno.

0: Něco málo po půl sedmé ladíte úterní Hit Radio. Krásné ránko. A nás by zajímalo, jestli máte písničku, která, když začne hrát, tak vám pokaždé zlepší náladu.
1: Ježíš, těch je.
0: Co ty, Davide?
1: Jakákoliv píseň od skupiny Lucie.
0: Lucie, já to věděl. A co ty, Jasmin, máš něco takovýho?
2: Jo, Lucie Činasky a ze zahraničních miluju Kešu, TikTok. To mě vždycky vrátí do doby, kdyby bylo třeba 13 let.
1: No. Kešu mám taky rád.
0: Určitě i vy, kdo nás sledíte, jste si nějaký takový hit představil. A když nám ho napíšete k nám na web na hitradio.cz, tak máte velkou šanci něco vyhrát.
2: Pokud to uslyšíte u nás ve vysílání, ten váš oblíbený song, a dovoláte se k nám, tak můžete vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun pro vaše děti.
0: Ty jo, takže nejenom, že si můžete poslechnout ten váš oblíbený song ve vysílání, ale můžete vyhrát i tuhle parádní cenu. No tak mrkněte na web hitradio.cz, tam nám napište váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější hit, a třeba právě vám už tenhle víkend uděláme radost. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás!
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju!
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
12: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz. Pipit.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 304. kilometru směrem na Brno stojí porouchané auto, dejte pozor. A na dálnicích D55 a D1 hlásíte místy mlhy, tak opatrně. Šťastnou cestu všem.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: my se ptáme, jdete do toho? No tak volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Máme tady vlastní virtuální letadlo, 6 řad, sedačky A až F. Pokud se nepletu, tak zbývá nějakých 24 volných sedaček, takže ta šance to uhádnout je pořád veliká.
0: Mě to tak trochu připomíná, Jasmin, hledání min na počítači. Vy se tak pořád motáte okolo toho zlatého sedadla, jako krásně tak jako prolétáte okolo, ale ještě se nepodařilo nikomu si na to sedadlo sednout a třeba se to podaří tomu, kdo je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo tam?
3: To je Lucka.
0: Lucko, ty jsi taky nemocná trošku, co?
3: Ne, trošku nešápaná, ale to v pohodě.
0: Jsme v tom stejně, já stejně pořád odkašlávám, Jasmin mě za to nadává.
2: Luci, buď vyhraješ teda zájezd za 40 tisíc korun, nebo máš další tři možnosti, co může na té sedačce, kterou si vybereš, bejt. Buď vůbec nic, nebo hra Člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na Marka ztracenýho na Letenskou pláň.
3: Tak to zkusíme, no.
0: Tak to zkusíme. Tak, Lucko, jakou vybíráš sedačku v našem letadle? 6 řad a místa A až F.

0: zkusím 2C.
1: 9C,
2: takže do uličky. Jsi člověk, co se sedá spíš do uličky, anebo k okýnku v tom běžném letadle?
0: Spíš okýnku, ale tak jako říká se, co je vždycky správně, no tak
3: na Cčko. A je to blízko k záchodům, 2C, to je docela strategický
2: 2C. A dostaneš jídlo brzo, že jo?
0: Přesně, tak o to jde.
2: Tak 2C, tak Lucko, my se připoutáme. Připoutáno na 2C.
1: Lucinko. Na sedačce 2C, dovolená za 40 tisíc korun, není.
2: Nie je.
0: Nie
2: je. Ale je tam Marek.
1: Je tam Marek, takže smutná nemusíš bejt. 7.8. dvakrát lístek na jeho letenskou pláň.
0: Tak to je paráda.
2: Mně normálně přijde, že se ti ten hlas pomalu začíná zlepšovat tím, že jsi vyhrála alespoň teda lístěda Marka Ztraceného. Tak Lucko, gratulujeme, ty jsou tvoje. Koho vezmeš sebou? Už tušíš? Koho by si vzala?
0: Zatím ještě nevím.
2: Máš dost času o tom popřemýšlet. Je to za 2 měsíce, tak vstupenky posíláme. Nicméně za 2 hodiny to můžeš zkusit znova. A třeba se ti podaří vyhrát i ta dovča za 40 tisíc, jo?
0: Super, děkuji moc, krásně.
1: Krásně, tak gratulujem.
2: Vydrž na telefonu.
0: Taky krásný den.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Jasmin, já tu sedačku vidím, tak co s tím uděláme, lidi? Co s tím uděláme? Tak za 2 hodiny zkusíme znova. My víme, že tady budete, tak v 8.50 další šance vyhrát dovču za 40 táců.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Sucho v Česku mírně ustupuje, ale situace zůstává vážná. Podle meteorologů zažilo Česko druhý letošní vrchol půdního sucha, který zasáhl téměř polovinu území. Nedávné deště ho ale začaly zmírňovat a další srážky mají přijít i v tomto týdnu. Odborníci ale varují, že sucho už způsobilo škody v zemědělství a může se při dalším suchém období znovu rychle vrátit. Jih Itálie zasáhlo silné zemětřesení, otřesy o síle 6,2 stupně byly krátce po půlnoci cítit v několika regionech, včetně Kalábrie a Sicílie. Epicentrum leželo v moři u pobřeží. Italská civilní ochrana svolala krizový štáb a prověřuje možné škody. Zatím nejsou hlášena zranění ani oběti. Soud ve Spojených státech zablokoval vyhazov transgenderových vojáků z armády. Americký Pentagon je zatím nemůže propustit. Ministerstvo obrany ale podle verdiktu může zastavit nábor nových transgenderových osob. Soud zároveň ostře kritizoval politiku administrativy Donalda Trumpa vůči této skupině. Případ nejspíš skončí až u nejvyššího soudu USA. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Máme šanci lépe prozkoumat Valašsko. Včera odstartoval 8. ročník hry Poznáváme Valašsko, který turistům nabízí typy na návštěvu 20 méně známých cílů. Mezi nimi jsou třeba Vráblovy paseky, pramen Rožnovské Bečvy, Jelení a Dančí obora ve Velkých Karlovicích anebo vyhlídková okna v Hošťálkové a Velké Lhotě. Všude tam můžeme sbírat razítka a získat za ně zajímavé slevy, anebo se v rámci Poznáváme Valašsko zapojit do fotosoutěže. Dnes bychom si na východě Moravy po většinu času měli užívat slunce, jenom odpoledne může být sem tam trochu víc oblačnosti. Naměříme až 24 stupňů.
13: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Hezké úterní ráno.
15: Krásný ráno vám všem.
16: Snídaně šampionů.
14: Mám tady lidi jednu zajímavost. Díky tomu, že nás právě teď slyšíte, že nás právě teď ladíte, tak vděčíme Italům. Jo, dneska je to přesně 130 let, kdy italský radiotechnik, nositel Nobelovky Guglielmo Giovanni Maria Marconi získal patent na bezdrátový telegraf, tedy první způsob rádiového spojení, takže ta veškerá historie rádiového vysílání je v Itálii.
17: By mě zajímalo, kdyby tenhle vývojář tehdy věděl, že budeme moderovat my tři, jestli by se na to radši nevykašlal tehdy.
14: Myslím, že by s tím seknul. David Guetta a Kid Cudi Memories díky Italianům letí k vám právě teď, hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: Eva Farna, Miraj, vzpomenej si, tohle je Hit Radio v 7 hodin, 10 minut, krásné ránko. Sršně. Útoční. Možná i vy už jste se s nima letos dostali do křížku, stejně jako naše kolegyně Sabina, která nám včera volala a říkala, že měla včera doma hasiče. Že přijeli zlikvidovat sršní hnízdo.
1: Což je nepříjemný, taky jsem to zažila.
0: Tak fakt?
1: Ne, teda až s hasičema, ale zrovna nedávno jsme u bráchy na chatě řešili, že tam máme teda sršní hnízdo a je to nepříjemný teda.
0: Jako ty sršně prostě, tyhle lítací zvířata veliký, ono to zní jak helikoptéra. Bosy budíš, jo, jsou otravný, ale budíš. Ale ta sršeň, jak to prostě kolem tebe prolítne. Jo. Takhle nějak to zní. Nicméně, já jsem si vzpomněl na parádní příběh, doufám, že i vám to bude připadat vtipný, co se stalo mně se sršní, jo? Je to věc, na kterou nezapomenu do konce života. Stěhovali jsme se do nového bytu, je to asi, nevím, 12-15 let zpátky. První noc, zůstal jsem tam sám přes noc. V obýváku jenom matrace a malý pracovní stolek, jo. Byla noc, já otevřený okno, sedím u toho stolečku na nočasu a teďka slyším nějaký divný zvuk, ne? Tak jsem takhle sundal, jako sklopil to víko toho nočasu a vidím, jak později leze ohromná sršeň. Tak mě nenapadlo nic lepšího, než vezmu pantofel, jo, cukly, a že tu sršeň, jakože jí prostě trošku, jako, já nechci říct, no, ale že ji jako zeškodním, jo. Ale jak jsem se napřáh, tak já jsem nesejmul tu sršeň, ale napálil jsem do té žárovky. Takže tma. A teď si představ, že jsi v novém bytě, kde to pořádně neznáš. Je tam absolutní tma, nevíš, kam máš utíkat a teďka někam běžíš a za tebou. Totálně vytočená sršeň, ale ty bláho, já jsem teda nakonec útek, nakonec jsem ty dveře našel, no ale teďka co s tím, že jo? Tak jsem rozsvítil hlavní jako světlo a tam ještě nebyl lustr, byla tam jenom žárovka ze zdi, jo, ze stropu. A normálně ta mrcha si sedla na tu žárovku, protože tušila, že když se napřáhnu, takže roztřískám tu druhou, jo. Ale vyháněl jsem ji asi čtyři hodiny ven a byl to vlastně můj takovej nejhorší, ale zároveň teď už nejvtipnější zážitek se sršní.
2: Takže na rozdíl od žárovky ta sršeň přežila celou tuhle situaci teda.
0: Já bych chtěl říct, a dobře, ať teda jsem úplně upřímný, ta sršeň to teda rozhodně nepřežila, protože po těch 4 hodinách, když jsem se tam s tím trápil, tak to dostala teda jako sakum prásk, jo, takže ne. Tak možná i vy máte nějaký podobný příběh se sršní, klidně nám ho můžete napsat, dejte vědět. My k vám posíláme další muziku, Dua Lipa, Houdini, no a zastaví se taky Train, Hey Soul Sister, hezké ráno.

0: Tohle jsou Train, chvíle po čtvrt na osm, hezké ráno.
1: Každý máme nějaký svý sny a plány, něco, co bychom si chtěli pořídit, co bychom chtěli mít. Co byste dělali, kdybyste vyhráli 2 miliardy a 911 milionů korun k tomu? Někdo by procestoval možná svět, někdo by koupil nějaký třeba dům rodičům, někdo by si jenom dal klid a nemusel chodit do práce. Tak jen pro představu, za tuhletu částku byste mohli koupit v Praze 256 bytů, anebo skoro 16,5 tisíce luxusních rodinných dovolených.
0: A přesně tahle astronomická výhra v Eurojackpotu opravdu padla, určitě jste o tom slyšeli nebo četli, a padla před týdnem tady u nás v České republice, takže pokud jste si někdy říkali, že se to stává jenom někomu jinému, že vám se to stát nemůže, tak už ne, protože kdykoliv se to může stát třeba i právě vám.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
6: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
13: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
14: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
13: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
16: Ne.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete s
19: tisknulevně.cz.
20: Náplně hned.
21: Hit Radio.
22: It makes me feel

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Kroměřížsku na výjezdu z Brusného na Rusavu havarovalo osobní auto, narazilo do betonového sloupku, dejte pozor. A přes 5 minut se zdržíte v koloně na příjezdu do Ostravy od Havířova.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Čeme la culpa.
1: 7.31, posloucháte Hit Radio. David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Červen začne deštivě, pak se počasí uklidní a oteplí. Po suchém období se déšť drží i na začátku měsíce, kdy může být i nadprůměrně srážek. První týden bude teplotně kolem 20 stupňů, místy i chladnější. V africké Keni padl světový rekord. Muž z Kanady tam během 24 hodin vysadil na pobřeží více než 47 000 stromů. Pracoval v těžkém bahně a téměř bez odpočinku, aby pomohl obnovit poškozené pobřežní ekosystémy. Mangrovy mají chránit pobřeží a pomáhat v boji s klimatickými změnami.
4: Pusty.
3: Předmanželské smlouvy zažívají boom, mladí myslí víc na jistoty. Počet předmanželských smluv je podle notářů rekordní a oproti minulosti téměř dvojnásobný. Čím dál víc mladých lidí chce mít jasno o majetku ještě před svatbou.
1: Dobře, vidím to, berete si zde přítomnou, jasně, ale za podmínek uvedených v odstavci 4, písmeno B, je to takzvaně miluji tě s hvězdičkou.
3: Jestli pak naše rychlá pětka má nějaké tajné skryté podmínky?
1: Podmínka je zodpovědět 5 jednoduchých otázek v časovém limitu, který se občas trošku protáhne nějakým záhadným způsobem. Je tady rychlá pětka z Florea.cz. Celý tento týden hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm. Tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Cyrus, End of the World. A jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát luxusní kytici 100 růží, a to s doručením od Florea.cz, je to odruda Red Torch, délka růží 70 cm, obrovský monumentální puget.
2: Právě Florea patří mezi jedničky v doručování květin po celé České republice a navíc byla 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi vůbec nejvíc hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí, takže tam je to super.
0: A kdo si zahraje o tu dnešní kytici je Jana. Jano, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Jana z Liberce, zdravíme na sever Čech. Jančo, pověs nám, komu by si tu květinu věnovala, kdyby si ji vyhrála?
3: Já bych ji věnovala babičce, která bude mít, nebo mamce svojí, která bude mít 79 let teďka v červnu.
0: Přijo, hezký, hezký. No tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje česká pohádka, ve který vystupují králíci Bob a Bobek?
3: Králíci z klobouku.
4: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje český hrad, kde sídlí prezident?
3: Pražský hrad.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký dvě barvy najdeš na šachovnici?
3: Bílá a černá.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Ta už byla.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který zpěvák naspíval hity jako Lady Carnival, Trezor nebo Kávu si osladím?
3: Karel Gott.
0: A pojďme na poslední otázku s číslem 5.
2: Jaké je hlavní město Německa?
3: Berlín.
0: Jana Tydlich!
2: Je to tvoje, gratulujeme.
0: Ty jsi neskutečná, Jančo, no tak maminka bude mít radost. Teďka v červnu si říkala, že má narozeniny, jo?
3: 14. června, no.
0: 79 let, mladá holka. No tak květinu posíláme, nebo takhle, zařídíme poslání květiny. Tak.
3: Super.
0: Děkuju. Jančo, byla jsi statečná, děkujeme za hru. Zvládni dnešek, zvládni cestu do práce a určitě se někdy ozvi, budeme se těšit, jo?
3: Moc děkuju ještě jednou a mějte krásný den.
2: Rádo se stalo.
0: Děkujeme. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Venku je na nule, tohle jsou Činasky a tohle je Hit Radio, chvíli před 7:45. Hezké ránko.
1: Jestli se o prázdninách chystáte někam, kde na nule rozhodně není, třeba do Itálie, tak jedna docela příjemná zpráva. Znáte to, zaplatíte mýtný, těšíte se k moři a pak strávíte klidně třeba hoďku nebo dvě v koloně kvůli nějakým opravám dálnice. Tak pozor, Italové teďka přišli s novinkou, která by vám tohle to mohla trošku vynahradit. Pokud se kvůli dlouhodobým opravám na dálnici výrazně zdržíte, tak si budete moct zažádat o vrácení části zaplaceného mýtného a v některých případech dokonce dostanete zpátky úplně celou částku. A netýká se to jenom Italů, ale právě i zahraničních řidičů, takže i nás.
0: To je blaho, takže kdyby třeba český stát platil, dejme tomu 5 kilo za každou hodinu v zácpě, tak by to pak dalo třeba na slušnou dovču. Tak bychom mohli třeba kempovat u 9 křížů a tam by se ty penízky začaly načítat.
1: Takhle, já se ještě bojím toho, jak to bude probíhat, protože o ty penízky se bude žádat online a systém tady píšou sám vyhodnotí, jestli bylo zdržení opravdu větší než obvykle.
0: Počkej, to se pořád bavíme o těch Italech, jo?
2: Kdyby tohle bylo v Česku, tak si myslím, že no řada z nás by tohle dělala brigádně.
0: Tak co, když se toho dočkáme? Tak na D1, kdy? Kdy?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Vstávej, musíme se rozejít.
2: Kolik je hodin?
1: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
2: Jo, ale to nejde tak náhodem.
1: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
2: Za 5 minut, jo?
1: S námi zapomenete, co je čekání.
3: Internext. Internet děláme my.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Hit Radio. Hit Radio.

Rose, Bruno Mars a Paté na Hit Radio v 7.54. Mladá generace opět kompletně mění pravidla seznamování. Máme tady novinku a to je striptýz na prvním rande. Finanční striptýz.

0: místo povídání si o zálibách, tak mladí si vzájemně rovnou ukazují, kolik mají na účtu. Jo? A kdo nemá dostatečný finanční polštář, nebo má třeba exekuci, tak rande skončí.
1: A tak s tou exekucí to je zase dobrý vědět
0: no,
1: přede
0: mnou. No jasně, ale tak si představ, že sedíš na prvním rande a najednou na tebe tvoje drahá polovička vybalí a ukážeš svůj internet banking, jako, tak co mu na to řekneš, no? Ale možná my to nechápeme, my už jsme trošku jako dinosauři, takže ta mladá generace to má možná trošku jinak. Co si o tom myslíte vy dva?
2: Nevím, jak bych byl úplně úspěšný, kdybych randil v dnešní době, teda tím pádem.
0: Jakože by to rande skončilo dřív, než by číš nikdo nesl účet, jo?
2: Za který bych ještě nemohl zaplatit. No.
1: Ale tak Dave, kdyby třeba přišla teda nějaká holka, co by s tebou chtěla randit a ukázala by ti mobil, tak šel by si spíš na rande s tou, co by tam měla 5000 nebo 5 míčů?
2: Hele, to já takhle neřeším.
0: Já si myslím, že třeba takový Tinder by teda podle té informace by měl zavést filtr podle roční výše příjmu, jako jo. By to ušetřilo spoustu cest na rande a zbytečně vypitejch kafí, si myslím. A dokonce ušetří veteráni. Přemýšlej o úpravě songu, nemít prachy, vadí. One Republic, Sunshine, další muzika do 8, tady na Hit Radio, tak hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Obce a lidé v Česku mají obavy z výstavby větrných elektráren. Při připomínkách k plánovaným akceleračním zónám nejčastěji zmiňují narušení krajiny a možné dopady na zdraví. Podle ministerstva přišlo už několik tisíc připomínek, většinou od obcí v blízkosti plánovaných projektů. Část samospráv rozvoj větrné energie odmítá, jiné naopak chtějí výstavbu urychlit. Česko přitom patří v Evropě k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky. Globální trh se smartfony může letos rekordně klesnout. Podle analytiků hrozí propad prodeje až o 14% na 1 miliardu telefonů. Hlavním důvodem je nedostatek paměťových čipů, které se stále více využívají pro umělou inteligenci. Nejvíc to zasahuje levné telefony a některé modely mohou úplně zmizet z trhu. Naopak prémiové značky jako Apple mají být vůči krizi odolnější. Případ velryby Timmy dál zaměstnává úřady v Německu i Dánsku. Německé státní zastupitelství řeší přes 100 podnětů a trestních oznámení souvisejících se záchranou i úhynem zvířete. Keporkak, který se pohyboval v Baltském moři, nakonec uhynul a jeho tělo bylo nalezeno v Dánsku. Teď ho čeká pitva na pláži, která má objasnit příčinu smrti. Do případu se zapojili i dobrovolníci a politici, což vyvolalo řadu sporů. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pokračuje nám Zlín Film Festival a můžeme v rámci něj například lépe poznat Tomáše Baťu. Program ke 150. výročí jeho narození připravila Zlínská univerzita. Můžeme si zkusit třeba detektivní pátrání s Baťou, tvorbu baťovských novin nebo aktivity zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti i logické uvažování. Podrobnosti o veškerém programu festivalu najdete na webu zlinfest.cz. Dnes si dáme chvilku pauzu od deště, po většinu času bude na východě Moravy slunečno. Jen odpoledne možná sem tam oblačno. Maxima se dostanou na 21 až 24 stupňů. Zítra má znovu pršet.
5: Ahoj, chci zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
6: Dobré ráno, šampione!
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré ráno!
10: Krásný úterý!
11: Snídaně šampionů.
9: Úterý 2. června, 8 hodin 3 minuty, s vámi Michal, Jasmin a David. Čau.
10: V téhle týhoďce mrknem třeba na to, jaký mýtus o řidičích není nakonec mýtus, ale pravda. Taky na jídla, který rozdělují Česko a samozřejmě na vás pořád čeká ta dovča za 40 tisíc korun.
9: No, bude to nabitý, rozhodně nechoďte daleko od rádia a budeme mít i spoustu skvělý muziky. Linkin Park a Chainsmokers z Coldplay, tak jdeme na to.
1: Hit Radio Zlín.

0: 7 minut po 8 posloucháte Hit Radio, Chainsmokers a Coldplay. Hezké ráno.
1: Já vás teďka na chviličku vezmu k sobě do obýváku. My tam takhle včera sedíme na gauči, koukáme na nějaký seriál a přítel si otevřel Olivio. A samozřejmě vždycky přijde ta věta, přesně tak si jednu dej, tak jí zkus, protože ví, že já je nejím, jo. A ne, že bych je nikdy neochutnala, já jsem je ochutnala milionkrát, ale prostě mi nechutnají a máme doma takovejhle věčný boj, protože on věří, že mě zlomí. Já vím, že se to mockrát už stalo, i mý mamce taky nejedla v mládí olivy, pak je začala jíst, ale není to ten můj případ a svádíme tam vždycky tenhle boj. A to samý v rodině třeba s koprovkou, jo. Můj brácha nesnáší, já jí miluju a mně přijde, že prostě jsou takovýhle jídla, který opravdu dokážou brutálně rozdělit Česko.
0: Mně ty olivy přijdou docela v pohodě, protože možná protože je jim, tak s nima problém nemám, ale vím, že třeba spoustu lidí, nebo že to Česko by mohly rozdělit třeba houby.
1: No. To taky, no. To
0: já
1: taky.
0: Třeba osobně houby, ne takhle, já můžu říct, já jim všechno, jo. Takže i houby, co ty, Davide? Máš nějaký jídlo, který třeba vyloženě nejíš?
2: Jsem vždycky neměl rád zemlbábu z nějakého důvodu.
0: Zemlbábu.
1: Hele, a co sushi? Protože třeba sushi miluju. Všichni milujou. No, a teda to já taky vůbec.
0: A to je jenom rejžené.
1: Ne, prostě mě vadí ta řasa, vždycky přesně. A tak si tam nemusíš dávat tu rybu, jenom tu řasu s tou rejží, ale já nechci tu řasu, o to tam jde.
0: No, tak jaký jsou ještě další jídla, které můžou být takový jako peklíčko?
2: Ananas na pice.
0: No, jasně.
2: To je asi samostatný téma.
0: Já nevím, já se tady k tomu tématu, já asi k tomu nemám co, já teda s ním všechno, já jsem bagr, jo, protože já to mám teda tak, že pokud je možnost volby mezi různými jídly, tak já si vyberu spíš to, co mi chutná víc, jo, že jsou jídla, že...
1: Myslím, že tak máme všichni.
0: Že, no, jasně, ale já jako s ním všechno, jo, protože pokud pak je třeba na výběr jenom, já nevím, burst guláš a nic jiného, tak to taky jako s ním, že abych neměl hlad, no.
1: No tak jak to máte vy? Jaký jídlo rozděluje váš vztah, vaší domácnost nebo podle vás celý Česko? Co je to tajemné jídlo?
0: Pojďte nám to poslat jako hlasovku, za to budeme moc rádi přes WhatsApp na 777-937-777. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak budeme rádi i za SMSku na stejné číslo. Vrátíme se k tomu teď Linkin Park na Hit Radio. Krásné ránko!

0: 16 minut. Posloucháte úterní Hitrádio Snídaní šampionů a už víme, jaké jídlo vám nesmí, no přes práh, spíše přes rty. Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Přišlo od vás, to se nedá říct ani spousta, vy jste nás doslova zahltili zprávama a hlasovkama, tak pojďme na to.
1: Je tady jedna ze zpráv, která zní, já tedy nedávám špenát, brokolici, ale třeba porkovou polívku mě mladá, naučila jíst, ale tam ty dvě zelené věci už nedám prostě, no to radši krkovičku.
0: Můžu se k tomu vždycky vyjádřit a říct, jak to mám
1: no
0: já?
1: No dávej.
0: Miluju. Tak krkovičku jo, zmi, tak já tady mám shodou okolností něco s krkovičkou.
2: Ahoj, tady Martina z Prahy. No, u nás je to trošku specifický. Já totiž nejím krkovici vepřovou. A všichni z rodiny jí milujou. Dívají se na mě, že to není normální. Přece všichni mají rádi krkovici. Ale já prostě, to je jediný maso, co snad prostě já to nepozřu. Takže si místo toho dávám kuřecí a všichni si tam smažej ty svý krkovičky. Takže tohle se asi je v naší rodině největší boj a překecávají mě po každý, ať to ještě ochutnám jednou a určitě jí přijdu na chuť. No nepřijdu. Tak se mějte hezky, naschle.
1: Děkujem za hlasovku.
0: To je geniální. Další zpráva od Kamely. Nazdárek šampioni, já bych nikdy nesnědla plíčky na smetaně. Ale naopak, držťková polévka, játra, jazyk, to mi šmakuje.
1: Ahoj Michale a Jasmin, já od malička nejím banán a přítel ho miluje. Nejhorší je, že ho musím každý den připravovat 9měsíční dceři. Beru si na to rukavice a kolíček na nos. Hezké ráno všem. Tak brát si kolíček na nos, to bych pochopila třeba u ryby, ale u banánu je to fakt vtipný.
0: Banán mi vlastně přijde docela neškodnej.
1: No.
0: Jo, ale chápu.
1: Ale přítel
0: jo?
1: Můj ho taky nemusí a nechápu to. A
0: tady vlastně si myslím, že jako platí třeba trojnásob 100 lidí z toho chutí. Máme tady další zprávu, Pepa. Ahoj, já s ním také úplně vše, jen jedno nikdy a to je rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo.
1: Pivo, Pepo, tak to máme stejně už od školky, tam to byla taková rozpadlá kejda prostě.
0: Pepo, neudělám ti radost, asi spolu na oběd nepůjdem, ale já rýžový nákyp taky miluju.
1: Bára, dobré ráno, je spousta jídel, která nejím, ale v drtivé většině se na nich s manželem shodnem. Snad s jedinou výjimkou a tou je, světe div se, španělský ptáček. On ho má rád, já vůbec. Nesnáším totiž teplou kyselou okurku a vůbec mi ta náplň jako přijde divná. To je fakt vlastně teplá okurka, to máš i v mekáči, že jo? V nějakých cheeseburgerech, ale hodně lidí si vyloupává ty teplý okurky.
0: Ne, to já bych byl nevrdlej. Kdyby zapomněli na okurku, to by byl nevrdlej, tak to určitě ne. To mi nevadí, španělský ptáček taky dobrý. Pak tady máme třeba zprávu od Evy, jsou to mořské plody, pro přítele jsou to mrtvoly, ale já ráda ochutnávám nové, Eva. Tak a pojďme na nějaké hlasovky, třeba od Mária.
3: Čau, tady Mario. Nás doma s manželkou rozděluje niva. Já ji nemůžu pozřít a moje manželka si dává úplně do všeho.
1: K nivě jsem se musela dopracovat, musím říct.
0: Takže ti niva nevadí?
1: Ne, nevadí. Niva. Taková neutrální.
0: Taky mám rád nivu. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Jak jsem říkala předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by...
1: Máme tam ještě jednu hlasovku.
0: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezký. Verča.
0: Počkej. My jsme to jídlo našli.
1: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, já, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapra fakt nejím. Tak to mě pobavilo.
0: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako jo. Já nesnáším kapra. Takže jsme to našli. Já teda díky vám, našim skvělým posluchačům a díky Verunce, která nám poslala hlasovku, jsem zjistil, že teda jedno jediné jídlo existuje, který nejím, a to je kapr. No tak děkujeme za vaše zprávy, za vaše chuťovky. Jak bylo řečeno, 100 lidí, 100 chutí. Prostě ať si každý jí to, co mu dělá dobře. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Vy nás bavíte, píše Roman. Čau Michale, asi budu muset ti poslat kapří hranolky, potom přestaneš hovořit o kaprovi, jakože je hnusný. Ono i kuře je hnusný, když se nemůže udělat. Já chápu, ale kapra teda osobně nikdy, jakoukoliv rybu jo, ale kapra ne, prosím vás. Za malou chvíli. Další skvělý hity. Overdrive, Offenbach a Norma Jean Martin. Taky přidáme aktuální dopravu, no a připomínáme, že v 8.50, to je za necelou půl hodinu, budete hrát o Dovču za 40 000 korun. Stále tady čeká na někoho z vás.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: www.centropol.cz. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Olomouci v Hejdukově ulici před mostem se srazila dvě osobní auta. Zašové jsou v sobě taky dvě auta, projíždí se tam kyvadlově. A pozor na nehodu ve Frenštátě v ulici Záhuní.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Je přesně 8:30, David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V USA padl rekord, přes 1000 lidí se převléklo za Marilyn Monroe. V kalifornském Palm Springs se sešlo 1037 lidí oblečených jako legendární herečka. Akce překonala Guinnessův rekord a připomněla 100 let od narození hollywoodské hvězdy. Serena Williamsová se vrací na kurty, tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Je jí 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Evropská unie chce skoncovat s jednorázovými sáčky. Od srpna 2026 začne omezovat pytlíky s kečupem, majonézou, hořčicí nebo solí. Cílem je snížit plastový odpad. Miliardy malých obalů ročně mají nahradit dávkovače a znovu obnovitelné nádoby. Změna se dotkne i českých restaurací, hotelů a fast foodů. Mm-hmm.
0: Tak to by mě fakt zajímalo, jak to teďka budeme z těch hotelových snídaní odnášet.
3: Dobrý for.
0: To nebyl for. Andreas Johnson, Glorious, srdcovka, kterou jsme opět vybrali my tři, která by vás mohla bavit. A opět připomínáme, že další srdcovky 5 plus 1 vaši si můžete užít s Jirkou Plnářem, a to mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio 8:38. Hezké ráno. Teďka na chvilku k vám do auta, budeme mluvit na vás řidiče. Zajímalo by nás, jestli patříte mezi poctivce, co blikají i na prázdném parkovišti o půlnoci, nebo jestli to občas taky flákáte, když nikde nikdo není. Jak to máte s blikáním? Vy co? Já jsem poctivec. Co Jasmin?
1: Já jsem rozhodně poctivec.
0: Jo? Blikáme pořád.
1: Blikáme jasně. Jasně.
0: Tak máme tady městský mýtus potvrzen. Řidiči luxusních aut, pozor, opravdu blikají méně, to ukázala nová data. Nová nějaká neformální evropská studie sledovala chování řidičů na kruhových objezdech a na dálnicích a výsledkem je, že majitelé drahých prémiových značek zapomínají na blinkry 3x častěji než zbytek populace. Což vlastně si říkám, že vědci potvrdili to, co všichni, kteří se pohybujeme tak nějak jako na silnici, víme.
1: A proč to tak je, jako?
0: Já nevím. Si říkám, že stejně blbý, že si prostě koupíš auto za 3 miliony, umí to samo řídit, ale blinkry tam nejsou. Ale když o tom přemýšlím, jo, teďka já se vlastně musím zastat těch, co neblikají.
1: Jak to?
0: Mně to celý došlo. Mně to celý došlo, o čem to je, jo. Protože, co je sakra komu do toho, kam já chci zrovna jet?
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu.

0: I každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Hausbrand Café, per favore.
12: Si, signora.
13: I v malém šálku lze dělat velké umění.
14: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

0: vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
1: Luxusní dovolenou za 40 tisíc libovolného výběru se společností Invia. A my tady máme takový virtuální letadýlko, v něm 6 řad, 6 sedadel, stačí si tipnout tu správnou.
2: Takhle jednoduchý to je, už tipujete nějakou dobu, vyhráváte buď nic, anebo Člověče nezlob se, anebo lístky na koncert Marka Ztraceného.
1: A nebo tu dovolenou.
2: A nebo tu dovolenou, ta se schovává pod nebo na jednom sedadle, jak chcete, nicméně ta rovča tady stále je. Proto je teď čas volat 800 937 937 a třeba právě vy, kdo teď posloucháte, budete mít o trošku lepší léto díky Hitrádiu.
1: Už to uhádněte, je 2.6. už chceme znát přece, kam se vydáme v létě.
2: Dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, tady Hana.
1: Čau. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, Hanko. No tak asi to nebudeme prodlužovat. Chceš asi hnedka typovat sedačku, jdeme na to?
3: Jdeme na to.
2: Jdeme na to. Tak, Hani, máme tady 6 řad a sedačky A až F, tak kam si sedneš?
3: Já bych si sedla na C4.
1: 40 tedy.
2: C4 neboli 4C. Jasmin to zakroužkovala.
1: Tak Haničko.
2: Hanička je připoutána na sedačce 4C.
1: Pod sedačkou 4C se dovolená tentokrát taky neschovává.
2: Hanko, moc se omlouváme, dneska to nevyšlo. Samozřejmě ta rovča tady pořád je. Schovává se tam vůbec něco dneska? Teďka?
1: Schovává se tam hra Člověče nezlob
2: se. Je tam Člobrdo.
3: Jo, super.
2: Ne, mně totiž přijde, když trefíte Člověče nezlob se, že vás to tak jako rozesměje, že vám to opravdu udělá jako lepší den.
1: Hele, Hani, nezoufej, ale protože za prvý Člobrdo je super hra, to víme, za druhý. Ta výhra ještě nepadla, takže každý den dopadnutí výhry můžeš v 6.50 v 8.50 soutěžit. Navíc uhodnutý sedačky v klubu posluchačů. Mm-hmm. A já, až teďka doděláme tenhle vstup, tak povolali mě, ať na svůj Instagram Jasmin Official vložím taky nápovědu, která vám může pomoct.
2: Mm-hmm, takže tam se podíváme. Mm-hmm. Hanka určitě taky a Hanka bude určitě v 6.50 zítra u rádia, je tak?
3: Jasné.
2: No tak se budeme moc těšit, Hanko, tak děkujeme za soutěž, přejeme bezva úterý a zítra se budeme případně těšit, jo?
3: Aha, díky, ahoj.
2: Měj se hezky.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Takže nápověda u Jasmin bude.
1: Je to tak, teďka to tady už dělám, tak za chvíli se to tam objeví.
2: Tak za chvíli. Za chvíli čekejte nápovědu na Instagramu u Jasmin, jak tam si Jasmin Official.
1: Ty jsi mi vypnul mikrofon schválně? Nebo to už jsem byla já, už jsem blbá.
2: Vypadla jsi to sama, ale to nevadí.
1: Ano, Jasmin, potržítko, píšo.
2: Tak jo. Zítra v 6.50 další šance vyhrát dovču za 40 táců.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Equops Walk na Hit Radio v 8.57. Krásné ráno, šampioni. My se s vámi jdeme tímto rozloučit, chceme vám poděkovat za další tříhodinovku, doufám, že vás dnešní ráno bavilo. Pokud jste nás naladili třeba až právě teď, tak připomínám, že dovolená v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru, ta tady stále čeká, zítra budete mít možnost si ji vyhrát v 6.50, případně v 8.50, tak budeme rádi, když se stavíte. No a teď už vám s Jasmin přejeme jenom hezký den.
1: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak snad se tu sejdem a ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zvládněte úterý, opatrujte se a zítra ráno v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici Smetanova ve Valašských Kloboukách. Aktuálně se tady došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. Dále na trase Frišták Hulín pro defekt. Je tam nějak nadivoko odstavený nákladní vůz. Je to nedaleko Zahnašovic, tak oči na šťopkách, ať do toho nevletíte. Dále na trase Praha Polsko, údržba stromu a keřů, pohyblivá uzavírka. Je to kolem Bojkovic směrem na Křenovice, přelom Zlínského Olomouckého kraje, tak pozor, pokud jedete někam dál. Dále u Uherského Brodu na Uhersko-Hradišťsku v délce asi 2 kilometrů kolem Havřicích a fotbalové hřiště Tatran Havřice, tak tady, přátelé, aktuálně se opravuje vozovka, tam počítejte s omezením. A u Uherského Brodu v délce asi 1 kilometru, tam je provizorní světelná signalizace, opravuje se tam vozovka, je to kolem motelu Pepčín. Ode mě vše, dávejte na sebe pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
3: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
4: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
3: Souhlasím.
5: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
6: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. Vláda navrhla růst základní rodičovské o 50 tisíc korun na 400 tisíc pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Sněmovna by mohla znovu jednat až do pozdních večerních hodin. V železniční stanici Kojetín na Přerovsku včera odpoledne dělníci krátce před ukončením výluky provozu vlaků našli v zemi dělostřelecký granát. Pyrotechnici ho poté odvezli k likvidaci. Evakuace nebyla nutná, mezi stanicemi Věšky a Chropině stavbaři rekonstruují traťovou infrastrukturu. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem Zlína nebo starostou Valašských Klobouk na Zlínsku. Prezident také plánuje výšlap na svatý Hostýn na Kroměřížsku. No a Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik.
8: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
1: Dneska bude u nás ve Zlínském kraji opravdu nádherně, těšte se ze sluníčka z 25.
2: Hit Radio Zlín.
1: Znáte ji z filmů, seriálu i divadla, na letošní filmáč do Zlína přijela herečka Táňa Malíková a my se jí právě v této hodině zeptáme třeba na to, jestli se jí někdy stalo, že jí lidé na ulici oslavovali jménem, některé třeba z jejich postav, jak odpočívá, když zrovna nehraje a který film si může pustit pořád dokola. Poslouchejte nás, poslouchejte své Hit Radio Zlín, rozhovor s Táňou Malíkovou už za chvíli.

Krásné úterý, dnes bez deště, slunce kam oko dohlédne a hlavně přátelé, kamarádi, pevné nervy všem, co jste za volantem a projíždíte Zlínem. Opravdu v těchto dnech je to hodně náročné. Spousta technik zenových. No a musíme se na všem najít něco hezkého, přátelé. Tak aspoň je čas se kochat, sledovat okolí, sledovat spolu soupotníky vedle další řidiče a řidičky, protože určitě to nestihnete tam, kam jedete. Jo, to vám zaručuju. Ale prosím vás, nenechte si zlomit ten humor. Zácpy hlásíte odevšad, držte se a vydržte. Přátelé, když řeknu, že za chvilku k vám vpluje slavný měsíční krok, taneční prvek Moonwalk, je jasné, koho si pustíme. Poprvé jej předvedl v roce 1983, a to během televizního vystoupení k písni Billie Jean a nechal se inspirovat u pouličních tanečníků. Ano, je to on. Král popu, Michael Jackson. Hrajeme jen hity, jsme Hit Radio Zlín. Krásný den s námi, i 14 minut po deváté.

0: Krásný slunečný den a hurá ven, jak jinak. V Napajedlích mají děti, ale pozor, i sportovci, nový důvod vyrazit ven, takže žádné výmluvy, rysujem se do plavek. Právě včera na Den dětí se totiž otevřelo kompletně zmodernizované hřiště. Nové sportoviště v lokalitě Malina 2 v ulici Dvořákova. Na děti tam čeká fakt pořádná porce zábavy, velká herní věž s tobogánem, trampolína, hnízdová houpačka, kolotoč, lezecká stěna, zkrátka místo, kde se dá vydovádět celé odpolko. A nezapomnělo se ani na větší děti a dospělé. Nové multifunkční hřiště je připravené na fotbal, basketbal, volejbal i tenis, takže fakt o pohyb bude postaráno. A co je teda fakt jako pikoška, celý areál je už třetím hřištěm, které letos v Napajedlích prošlo proměnou. Tak se zdá, že tam letos dětem nadělili Den dětí hned několikrát. A já vám taky naděluju a moc ráda. Za chviličku Welshly Arms.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
9: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
10: Vybarvený běh Kroměříž.
9: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
10: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
9: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
10: Vybarvený běh.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

do Hitradia Zlín herečka Táňa Malíková, která je taky velice čestným, milým hostem filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Měla přijít na 9. Asi ty kolony. Asi ty kolony, no tak nevadí, tak doufám, že se nebudete zlobit, já tady budu perliti. Teď si pustíme Klenot, přátelé Klenot, a pokud máte rádi hity 80. 90. let, my vám děláme radost, vždycky nás to strašně baví, vy milujete naše retro víkendy na vlnách Hitrádia Zlín, tak podívejte se schválně, víte, schválně kdo ví, jestli víte, tak mi klidně písněte, kde vám tahle partička z 80. z 90. z období trvalých šustáků, kazet a telefonů, které ještě visely na zdech, anebo byly někde na... A já už musím končit.

0: 43. Přátelé, a beru vás do naší krásné, co krásné, nejkrásnější zlínské zoo. Tam se chystají velké změny u lvů a ne, není to nový díl reality show Výměna manželek v savaně. Zoo teď řeší hlavně to, aby se co nejlépe začlenila krásná lvice Elza, která k ním nedávno přišla z nevhodných podmínek. Proto odborníci upraví složení lvích skupin tak, aby se mohla naučit běžnému životu mezi ostatními lvy. No a protože lvy jsou vlastně jediné kočky, které milují společnost, je pro ně správná parta opravdu důležitá. Skvělou zprávou je, že náš milovaný samec a Bambo nikam neodchází, kluk zůstane pěkně doma, zůstává ve zlínské zoo, čeká ho návrat do prostorného areálu Karibuny, kde bude se svou lví rodinkou. Je hezké vidět, že za branami naší zoo nejde jen o to, aby se zvířátka lidem líbila, hlavně se tam každý den snaží, aby měla co nejlepší a co nejpřirozenější život, a to si zaslouží velký respekt. Moc krát děkujem. Za chviličku Mal Smith a taky Pink hrajeme hity. Buďte s námi.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
11: Senkor.
0: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Tweet, tweet.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Aktuální čas 9.57, muzika proudí terem Hit Rádia Zlín, k tomu je aktuální informace. Čas na ně je právě teď. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v ulici Hulínská v Kroměříži. Pozor, je tam porucha světelné signalizace, probíhají tam práce. Dále na trase Frišták Hulín kolem Zahnašovic je pro defekt odstavený nákladní vůz. Dále u Uherského Brodu na Uherskohradišťsku.

0: číhá u Uherského Brodu na Uhersko-Hradišťsku v délce asi 1 kilometr. Je to kolem České zbrojovky. Tak řada omezení samozřejmě i u nás ve Zlíně. Tak pevné nervy, dávejte na sebe pozor. Budu ráda, když budete mít i vy nějaké aktuální dopravní informace. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
6: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět klesly. Liter benzínu oproti včerejšku zlevnil o 0,5 koruny na 42 korun a 640 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 39 korun na 35 haléřů. V Beskydech vzniká snímek Expedice Galejník. Tvůrci rodinnou komedii představili na zlínském filmovém festivalu. Je to příběh 5 chlapů, kteří už od střední jezdí někam na turistiku a jediné pravidlo je žádné ženské a přežít. Tentokrát vyrážejí i se svými dětmi. Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se shodli na společné podobě zpřísnění migrační politiky, a to včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech Unie nelegálně. Nové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt. No a basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Středočeši zabojují o 3. triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Pardubice čeká premiérové finále. Dnešní zápas začne v 18 hodin.
13: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Jak pak je dnes u nás doma? No krásně, slunce a 25 k tomu.
10: Hit Radio Zlín.
0: K dopolední kávě, k pohodičce, skvělá muzika, jsme Hit Radio Zlín, já jsem Monča, na úvod Katy Perry. Jdete do toho s námi?

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty,

Představte si, že vám někdo řekne, tady máš 40 tisíc a koukej odletět na dovolenou, ale honem. A vy nemusíte vůbec nic řešit, nemusíte se ptát, jestli je v tom nějaký háček. Přátelé, jediný háček je ten, že musíte poslouchat naší snídaní šampionů na vlnách Hitrádia Zlín. Právě tam totiž hrajeme o dovolenou za 40 tisíc korun. To už není jen víkend na zahradě s nafukovacím bazénkem. To už je pořádný prostor pro odpočinek, zážitky, relax, možná i pár fotek, videí, kterými budete kamarády lehce rozčilovat celé léto. Jen to hoď na tu chlubírnu, ať vidějí, jak se máme. Tak ráno poslouchejte snídaní šampionů, protože 40 tisíc na dovolenou se nevyhrává každý den.

0: pokud ve vás dřímá umělec, tak bych pro vás něco měla. Víte, jak některé billboardy ve městě Zlíně časem tak splynou s okolím, že už si ani nevšimnete, co na nich vlastně je? Nejenom ve Zlíně, ale vlastně myslím, že každé město tohle řeší. Tak přesně ty pod bývalým soudem ve Zlíně čeká velká proměna. Město je převzalo do svého vlastnictví, natřelo je na bílo. Aha, teď je to výzva. Teď je nabízí místním street art umělcům jako obrovská plátna. A mně se na tom líbí jedna věc, že ten prostor, kolem kterého jsme roky jen procházeli, najednou dostane úplně nový život. A kdo ví, možná budeme mít ve Zlíně další místo, kde se lidé zastaví, ne proto, že musí, ale protože budou chtít. Takže jsem moc zvědavá, jak budou nová zlínská plátna za pár týdnů vypadat. Možná nás čeká taková malá galerie pod širým nebem. No a co se týče muziky, za chviličku zbeden Hit Rádia Zlín DJ Antoine, anebo Nico Santos.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.
2: Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Rádio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativního chaosu, protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
3: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Hudební festival s Koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
13: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
14: Go, go, go, gorila!
15: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená swahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Krásné úterní dopoledne na Hit Radio Zlín přeje paní Jana z Otrokovic, všem posílá úsměv a vzkazuje, ať jim dnešní den uteče co nejrychleji. Jani, díky moc. Hezký den přeje taky Mirek z Vizovic, pozdravuje kolegy v práci a k tomu si přeje nějakou pořádnou letní pecku. Pozdrav do éteru posílá i Petja ze Zlína, všem, kteří jsou právě v práci, přeje klidnou směnu a dobrou náladu až do odpoledne. S námi z Hit Radio Zlín děkujeme moc. A Marťa z Uherského Hradiště zdraví svou manželku Janču a děkuje jí za to, že mu každé ráno zpříjemní start do nového dne. To je jenom výběr z vašich úžasných SMS-ek, které mě tady úplně krásně nalítly do našeho WhatsAppu 6131305. Jste moc hodní, díky za to, že nás sledíte, že nás posloucháte, že si vzájemně zpříjemňujeme pro většinu z nás pracovní čas dnešní úterý plné slunce a plné skvělé muziky. Za chviličkou Creed Bandit a taky Calvin Harris a Summer.

Řidiči ve Zlíně, připravte si další várku pevných nervů, trpělivosti a možná i oblíbený playlist, nejlépe ten náš, protože včera odstartovala oprava silnice u Lidlu a krajské nemocnice a protože práce potrvají celkem 24 dní, bude to skoro jako letní seriál na pokračování. Každý den nová epizoda a všichni budeme zvědaví, jak to celé dopadne. Čekají nás kyvadlové provozy, objížďky, omezená odbočení, změny v MHD, jinými slovy, navigace v mobilu se v červnu stane vaším nejlepším kamarádem, pokud se to k ní dostane. Dobrou zprávou ale je, že výsledkem bude fakt krásná nová silnice a to je něco, na co se ve Zlíně těšíme skoro stejně, jako možná na první den dovolené. Takže pokud pojedete kolem nemocnice nebo Lidlu, počítejte s rezervou a když budete stát v koloně, berte to pozitivně. Aspoň budete mít víc času doposlouchat svou muziku na Hit Radio Zlín.

0: teď. Tweet, tweet.
1: Vstávej, musíme se rozejít.
2: Kolik je hodin?
1: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
2: Jo, ale to nejde tak náhodem.
1: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
2: Za 5 minut, jo?
1: S námi zapomenete, co je čekání.
3: Internext. Internet děláme my.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
5: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
4: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu?
7: Barvu? Je tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
10: Hausbrand Café, per favore?
11: Si, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejen hudební divá, ale úžasná filmová Lady Gaga. Takový trošku mrtvolný taneček jsme si hodili z Beden Hit Rádia Zlín. Je 10.58 aktuální čas a je čas i na aktuální informace. Tak jak jste zvyklí, jdeme na ně. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici Třídy Osvobození v Otrokovicích. Pozor, aktuálně se tam teď šetří nehoda trolejbusu. Trolejbus bohužel srazil chodce, na místě jsou záchranné služby. V ulici Hulínská v Kroměříži, tam zase nefunguje světelná signalizace, tak dávejte pozor. Hlavně, kdyby cokoliv, jsem tady pro vás. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
3: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
2: Souhlasím.
4: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
1: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
7: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce zvažuje rozšířit monitoring cen potravin. Zákaz jakýchkoliv slevových akcí ale zavést nehodlá. Před zákazem slev varoval například Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by vedl ke zdražení základních potravin o 15 až 20%. Novým ředitelem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je Štěpán Hložek. Funkce se ujal po zesnulém Pavlu Hrubcovi, který stál v čele muzea od roku 2014 do loňského prosince. Muzeum je příspěvkovou organizací kraje. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu zůstala na 6%, v Česku ale z březnové hodnoty mírně sestoupila a dostala se na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v EU za Bulharskem a Polskem. Vyplývá to z údajů, které teď zveřejnil statistický úřad Eurostat. No a Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. O postup mezi čtyři nejlepší tenisty French Open zabojuje v duelu s Brazilcem Fonsecou. Spolu se utkají po druhé. První vzájemný zápas před dvěma lety na turnaji mistrů do 20 let vyhrál brazilský tenista.
11: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Jdeme na počasí, jak pak je dnes u nás doma, no krásně. Slunce a 25, přátelé, užívejte s námi, jsme vlny Hit Radio Zlín.
8: Hit Radio Zlín.
0: Mám skvělou zprávu, už je tady skvělá sympatická herečka Táňa Malíková, za chviličku ji vyspovídáme, buďte napřímo.

0: Krásné úterý. Filmový festival ve Zlíně není jen o filmech, ale hlavně o lidech, kteří je tvoří, a jedním z našich dalších milých hostů letošního ročníku je velmi sympatická, úžasná herečka Táňa Malíková. Já jsem moc ráda, že přijela naše pozvání. Zastavila se na kus řeči i u nás tady na Mlacovou na Kopec, kde sídlí vaše Hit Radio Zlín. Táňo, krásný den. Jste ve Zlíně poprvé, nebo už to tady berete tak trošičku jako návrat mezi známé?
1: Krásný den i vám. Já jsem tady na Zlínském festivalu letos podruhé, takže to beru jako návrat, ale obecně toto město mám moc ráda a jezdívala jsem tady i předtím.
0: Mm-hmm. Náš Zlínský festival je spojený především s dětmi a samozřejmě mladým publikem. Vzpomínáte si ještě vy na filmy nebo pohádky, které jste milovala jako dítě?
1: Strašně jsem, já jsem obrovský fanda pohádek, těch českých obzvlášť. Takže ano, moc ráda k tomu vracím i dneska. Takže když nastane třeba čas Vánoc, tak to je moje jedno z nejoblíbenějších období, protože si můžu koukat na ty pohádky. No.
0: No a když jste byla malá, tak sněla jste o tom, že budete herečkou, nebo jste měla úplně jiné plány?
1: Asi jo, asi jsem jako vždycky byla taková ta jakože malá komediantka doma v obýváku a možná herečka, zpěvačka, něco takového určitě. Pak jsem začala chodit do dramaťáku u nás v Kopřivnice, já pocházím z Kopřivnice. A tam jsem se hrozně zamilovala do té naší vedoucí toho dramaťáku a já jsem chtěla jít na konzervatoř, abych mohla být jako ona. Abych mohla jako učit ten dramaťák. Takže to byl můj jako cíl, že půjdu na tu konzervatoř, abych mohla vést v Kopřivnici ten dramaťák, ty děti. A pak z toho jsem se teda vyklubala herečka, no.
0: No a Táně, kdybyste si mohla vybrat filmovou postavu, se kterou byste strávila jeden den ve Zlíně, kdo by to byl a kam byste ho vzala?
1: Filmovou postavu?
0: Ano.
1: Ježíš, to je strašně těžký, to si musím úplně promyslet.
0: Takový přepadávačky.
1: Já nevím teď, ježíš, to mě teď...
0: Jsem vás zaskočila. No. Filmovou postavu a máte nějakou jakože úplně top? Třeba u nás v rodině je Jim Carrey, jo? My ho milujeme, jo, zvířecí. No, takže prostě toho bychom úplně, na něho bychom se nalepili a
1: no,
0: potahali.
1: No, ale Jim Carrey není filmová postava, že? To je herec.
0: No jasně, tak zvířecí detektiv, abych byla jako přesnější.
1: Dobře, chápu. Já teda obecně nejsem ten typ, co by měl právě vysněnou roli, oblíbený film, já to nerada takhle žebříčkuju. Takže ani tu oblíbenou postavu asi nemám, se kterou bych chtěla strávit den. Asi by záleželo, co jsem zrovna teď viděla za film, nebo čím jsem momentálně ovlivněna, a určitě v různých obdobích života bych řekla někoho jiného, logicky. Ale když jsme mluvili třeba o těch pohádkách, tak asi s nějakou třeba... Nevím.
0: A nebo animovanou postavičku?
1: Možná.
0: Jste, třeba, já nevím... Maxi Pesvík, toho jsem milovala, Malou čarodějku.
1: Tak můžeme nechat tuto otázku na později a na ní odpovím později.
0: Určitě, určitě.
1: Já si to musím promyslet, tohle jakoby není jen tak.
0: Však to je jasný, to je velice důležité.

0: Škoda, že tady nemáme kamery. Teď jste mohli vidět, jak krásná herečka Táňa Malíková se vlní do naší skvělé muziky. Nelly Kelly Rowland, Táni, ještě jednou vás co nejsrdečněji vítám na Zlín Film Festivalu. Dobrý den. Já jsem nezapla. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Jsem super, taková rozvrkočená, jsem nezapla vůbec druhý mikrofon, takže se tady tak jako jedu solo. Táni, vy jste říkala, že jste tady druhý den, že se vám tady u nás ve Zlíně strašně moc líbí pro tu rodinnou atmosféru. Jaký máte dneska plán? Co vás ještě čeká?
1: Dneska právě odejdu odsud, podívám se na program, chci stihnout ještě nějaký filmeček a pak pojedu už směr Praha.
0: Jo, takhle.
1: Dneska je můj poslední den tady, no.
0: Aha, no a tak to musíme rychle využít, vyspovídat. Stává se vám, Táni, že vás lidi na ulici oslovují jménem některé z vašich postav? Tady přistála taková otázka od posluchačky Janči.
1: No, jo. Nebo jakoby...
0: Běžně.
1: Já jsem kdysi dávno, před asi 15 lety, měla takový alter ego, takový hloupý blondýny na internetu, která se snaží zpívat takovou jakoby špatnou angličtinou, falešně zpívá. A kdysi to byl takový jakoby virální hit na YouTube. Jmenovala se Miki Tučková, ta postava. Bylo to jako... Přesně tak. A you wanna be like Agáta Hanichová. Dneska už to jakoby nikdo moc nezná, ale tehdy to byl jako takový první virál, jo, že to jako frčelo hrozně na internetu. Tak občas ještě jako z nostalgie mě někdo osloví a řekne, ty jsi dělala tu Niky, hej Niky, jako tak to občas ještě se stane. Ale jinak ne, jinak... Mě lidi moc takhle jako nepoznávají, nebo já zase nejsem nějak slavná.
0: No a těší vás to, když takhle zavolají ještě z toho virálu, nebo si říkáte, jej, dáma, že nikam zalíst rychle?
1: Ne, určitě se za to nestydím, je to věc, která mě extrémně bavila, naplňovala, byla to hrozná sranda, vzpomínám na to velmi dobře, takže vůbec mě to nějak neuráží a neděje se to tak často, aby mě to otravovalo, takže jsem úplně OK s tím.
0: Tani, festivaly bývají nejen o filmech, ale taky o setkávání. Co vás na nich baví nejvíc?
1: Já teda bych nemohla, asi nedám úplně všechny festivaly do jednoho pytle. Budu mluvit konkrétně o tomhle, protože tenhle je mi asi nejvíc sympatický.
0: To nás těší.
1: A je to pro mě nejsympatičtější festival proto, protože se tady, já jak pocházím ze severu Moravy a žiju teď v Praze a předtím jsem žila v Brně a ještě předtím jsem žila v Ostravě, tak mám hrozně moc jako přátel napříč celou republikou a mám pocit, že v tom Zlíně se tak jako se všema potkám. Že potkám tam i vlastně spolužáky ze základky. Včera jsem potkala spolužáka ze základní školy, kterýho jsem opravdu od té základky neviděla, tak to by mi přišlo roztomilý. V Praze si myslím, že by se mi to třeba úplně nestalo, jo? Že ten Zlín je takovej příjemný průsečík té republiky pro mě. No? Takže já mám hodně i práci, i mám to prostě strašně spojený s lidma a je to pro mě to nejdůležitější. Já mám pocit, že tady se potkávají opravdu ty nejpříjemnější lidé.
0: Takže třeba i projekty a filmy si vybíráte podle toho, kdo tam hraje, kdo se na tom podílí?
1: Určitě je to pro mě priorita, když slyším, že tam budu s nějakým týmem, který mě zajímá a který mám ráda a u těch filmů úplně ne třeba, ale u divadla určitě, když se vybírám, jestli budu v něčem hrát, tak pro mě rozhodně nejdůležitější, s kým tam budu. Ani ne tak titul, ani ne tak jaký divadlo, ale nejpodstatnější je pro mě, s kým budu tvořit.
0: Protože čas je vzácný, že? To je pravda. No a když jsme u toho filmového festivalu, tak se samozřejmě musím zeptat i na film. Máte nějaký film, Táni, který si můžete pustit kdykoliv a nikdy vás neomrzí?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne. Ne. Myslím si, že všechno může jednou omrzet. Ale asi ty pelíšky jakoby zvládnu každý Vánoce, no.
0: Protože my třeba se syny máme, když máme třeba nějaký Split na duši, tak vždycky ten Ace Ventura, Jim Carrey, jasně, jo, nebo ano. Prostě Pierre Richard, máme takový svoje skvosty, který jsme viděli už tisíckrát, jo, a furt se k ním vracíme, protože víme, že jsme spolu a že nám to dělá dobře. Nebo Coralinu milujeme. Znáte Coralinu?
1: Znám. A Jima Carreyho taky velice obdivuji a jsem jeho fanoušek. A musím říct, že já ho mám ráda v těch vážných rolích. Jako tím, jak je to u něho neobvyklýho v tom vidět, tak mě třeba baví Věčný svět Neposkvrněné mysli s ním.
0: Ano.
1: Je úžasný prostě.
0: Ano, ano,
1: mám ráda, když má tyhle ty dramatické polohy, to mě baví moc. A asi to tak mám s těma pohádkama, jak už vracím se k tomu znovu, tak asi ty pohádky se mi neomrzí. České pohádky, tady ty klasiky, teď jsem nedávno viděla zase po 100 tisící tu Popelku, prostě to je fakt hezký film. To je tak krásný.
0: Je, ta klasika je nádherná. Ano, ano, chápu naprosto a souzním. No a Táni, poslední otázka, jak vypadá váš ideální den, když zrovna nepracujete? Když je to prostě ten váš takzvaně pyžámkový den.
1: Tak já jsem hodně paní příroda, já mám ráda hrozně, nemusím ani tak v té přírodě být, ale potřebuji ji vidět, takže já mám ráda hodně výhledy. Teď jsem se přestěhovala do krásného bytu, kde mám obrovský nádherný výhled se stromama, všude ptáčci tam zpívají a tak, tak to je asi teďka můj jako vrchol, když si sednu na terásku, koukám se na ty stromy, prostě ptáčci tam hvízdají, dám si to kafíčko a no a určitě dobrá společnost, takže milující člověk nebo milující přítel.
0: Skvělé. Táni, děkujeme moc krát. Úžasná, sympatická herečka Táňa Malíková, dnešní náš vzácný host v rámci Zlín Film Festivalu u nás na Hit Rádiu Zlín. Přejeme vám šťastnou cestu do naše zlatičké Prahy a ať se vám daří samozřejmě, ať si plníte sny, ať je vám v životě hezky.
1: Já také moc krát děkuju za pozvání.

0: Přátelé, kamarádi, dnešním naším vzácným hostem v rámci Zlínského film festivalu byla velmi sympatická herečka Táňa Malíková. Pokud jste náš rozhovor nestihli, vůbec to nevadí. Celý rozhovor najdete za chviličku taky v podcastech Hitrádia Zlín. Můžete si ho tak poslechnout kdykoliv, kdekoliv, třeba cestou do práce, na procházce nebo v klidu doma u kavča. Za chviličku Diamond David a taky Xindl X. Hrajeme hity.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Kikary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Když střechu, tak splechu. Tato střechy na Pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
13: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Já jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by...
14: Máme tam ještě jednu hlasovku.
13: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
15: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky, Berča.
13: Počkej, my jsme to jídlo našli.
14: Počkej, já musím Michala prásknout, já, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
13: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
12: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

0: V rytmu toho nejlepšího na vlnách Hit Rádia Zlín. Přátelé, pokud to ještě nevíte, teď se to dozvíte. U nás ve Zlíně se opět dražily filmové klapky a výsledek naprosto pohádkový. Přes 4 miliony 300 tisíc korun. Ano, správně. Když většina z nás vidí klapku, řekne si, je hezká dekorace. Když ji vidí sběratel, řekne si, tak to musí mít, i kdybych měl prodat polovinu obýváku. Tradiční salon filmových klapek letos vynesl neuvěřitelný 4 314 000 korun, možná to řeknu ještě jednou během toho vstupu, a opět se ukázalo, že u nás ve Zlíně nejsou klapky jen filmovou rekvizitou, ale opravdu uměleckým dílem s velkým srdcem. A víte, kdo byl letos hvězdou dražby? Legendární Čtyřlístek. A pozor, letos dokonce hned dvakrát, tak se zdá, že Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pindě mají mezi sběrateli stále větší popularitu než leckteré filmové celebrity. A to je krásná zpráva, protože díky těmto klapkám se už téměř 30 let daří pomáhat mladým filmařům a podporovat jejich sny. Takže tentokrát rozhodně nešlo jen o klapku, ale o pořádně velký příběh. A za mě opravdu od srdce a upřímně, všichni, kdo dělají něco s našimi emocemi, malíři, muzikanti, umělci, si zaslouží veliký obdiv, protože si myslím, že toho citu a být citlivý a aby ty emoce opravdu stále v nás žily, je v tomto světě moc zapotřebí. Za chviličku Adele, George Ezra a taky samozřejmě přání k dobré chuti.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda.
7: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
8: Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Otrokovicích u pošty policie vyšetřuje nehodu trolejbusu s chodcem. Zavřený je jeden pruh, počítejte se zdržením. Kolony se i dnes tvoří u omezení na příjezdu do Zlína od Vizovic. A v Kroměříži na křižovatce u Magnetonu nefungují semafory. Dejte tam pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému šampionátu posiluje velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v LA. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Základní doporučení pro fanoušky, kteří se na mistrovství světa vypraví, je na webu rezortu zahraničí. Dotační program Zelená úspora má mění podobu, stane se tak po více než 17 letech. Krok může vést k menšímu zájmu žadatelů. Jak budou programy fungovat, popisuje ekonom Lukáš Kovanda.
7: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
6: Jedná se o nejvyužívanější možnost státní podpory. Malajzie nově uplatňuje pravidla, která zakazují milionům dětí mladších 16 let zakládat účty na sociálních sítích. Připojila se tak k celosvětovému úsilí o posílení ochrany mladých uživatelů internetu. Teď ještě pohled k nám.
0: Do Zlínského kraje dorazil prezident. Dopoledne debatoval se studenty letecké školy v Kunovicích, třeba o válce na Ukrajině nebo o zavedení eura. Teď má na programu schůzky s krajským hejtmanem i zlínským primátorem. Petr Pavel dnes taky zajde na Zlín Film Festival. Zítra zamíří do Vizovic nebo Chropině a plánuje i výšlap se skauty na Hostýn. Podrobnosti na hitradio.cz.
8: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Dál bude na východě Moravy slunečno, jen místy trochu víc mraků a teploty 21 až 24. Během noci se zatáhne a znovu přijde déšť. Zítra má s přestávkami pršet v celém regionu.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, přátelé, máme dvě minutky po pravém poledni, Hit Radio je připraveno a opět půl hodinka na to si zazpomínat, probrat si svoje myšlenky a slyšet třeba něco, na co jste klidně už dávno zapomněli. Srdcovky jsou prostě takové ty písně, které sice neslýcháme úplně často, ale máme je zaryté v srdci a já vám dneska vyberu třeba Dianu King. Hrát budeme starého dobrého Eminema, jeden z jeho prvních nejúspěšnějších singlů. Taky dáme Queeny, Somebody to Love, to bude za chvíli, ale začínáme s kapelkou Foster the People. No a srdcovky jsou taky o vašich vzpomínkách, o vašich příbězích, se kterými se nebojíte se podělit, jo? 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam mi můžete nahrávat hlasovky, kde můžete zanechat nějakou tu zprávu, ať už WhatsAppem, anebo SMSkou. Jak jsem říkal, Foster the People jsou připraveni, Pump Up the Kicks, což je skladba, která zní sice lehce, skoro bezstarostně, ale přináší takový velmi zvláštní magnetismus, jo? Všichni ho známe, všichni si to broukáme, sem tam si na to můžeme hodit i bokem. Klidně i v poledne. Tady je Hit Radio, přátelé, Kuba Urban s vámi. No a srdcovky začínáme pro úterý 2. června. Tak jdeme na to.

0: Písnička, která před 16 lety přišla celkem nenápadně a nakonec z toho byl jeden z těch velkých hitů, dost možná největších hitů své doby. Faster People, s nimi jsme začali právě teď dnešní srdcovky, tak kamarádi na Hit Rádiu, jdeme na to!
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Připomínám, že je to o vašich příbězích, o vašich srdcovkách, o vašich vzpomínkách na 777-937-777. My se teď přesuneme od Foster the People vlastně k úplně jinému druhu. Je to takový druh elegance, bych doslova řekl. Na řadě je totiž Diana King, zpěvačka, která uměla od popu přes soul, uměla tam dostat takovou tu karibskou lehkost a hlavně velkou osobitost. Diana King byla prostě jako velkolepá hvězda hudebního žánru. No a když sáhla po slavné skladbě I Say a Little Prayer, tak vlastně nevznikla jenom nějaká bůhví jaká cover verze, nějaká kopie, ale vznikla verze, která vlastně zněla, nebojím se to říct, možná líp jak originál, jo? No a za chvíli, kromě Diana King, vám slíbím taky Eminema. Vrátíme se na jeho velké začátky, kdy si vypůjčil píseň od zpěvačky Dido a ta z toho úplně nadšená nebyla. Tak tohle jsou srdcovky, přátelé, a kdybyste měli nějakou vzpomínku na Diana King nebo Eminema či Dido, dejte vědět na 777 937 777.

0: je píseň, která vlastně přerostla téměř všechno. Když se řekne Stan, tak si vybavíte Eminema. Když se řekne Eminem, vybavíte si Stan. No a je pravda, že Dido na téhle písni jako nespolupracovala úplně, řekl bych, dobrovolně.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ne, tak nepřímo tam spolupracovala. Eminem totiž použil sample z úvodních řádků její skladby Thank You. Dido z toho zpočátku vlastně nadšená vůbec nebyla. Nakonec ovšem Eminemovi vlastně poskytla ten svůj vokální motiv a následně se taky objevila ve videoklipu. Takže vlastně situace, jak se tak říká, vítězství pro každého z nich. Eminem získal to, co potřeboval, a Dido vlastně taky. A proto už se oficiálně celý ten, ta píseň nazývá Eminem and Dido a jejich Stan. Posloucháte srdcovky, kdy vzpomínáme na staré dobré hity, které máme zaryté někde v srdci, na staré dobré pecky, které prostě milujeme a nemůžeme bez nich žít. Jo? A dost možná se mezi ně dá zařadit i tahle pecka od Sparks, což jsou typické 90. Jo? Sparks byli chytří, byli ironičtí, byli styloví a nikdy nezněli tak jako jiní. Dáme si When Do I Get To Sing My Way a za pár minut další velká klasika, tentokrát v podání kapely Queen a jejich Somebody To Love. Tak rozhodně poslouchejte, tohle jsou srdcovky a Hit Radio.

0: Tady se člověk ani nemusí snažit o nějaké chytré věty. Tahle písnička to všechno odvede úplně sama. Tam je síla, tam jsou emoce, tam je sbor, energie. A hlavně pocit, že stále posloucháte něco nadčasového, jo? Somebody to Love a Queenie u nás jako jedna ze srdcovek.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak dneska to byla jízda, přátelé, od Foster the People přes osobitou verzi od Diany King, taky temný příběh Eminem a Dido, výrazný rukopis 90-kových Sparks, no a teď naprostá jistota jménem Queen. Tohle byl náš dnešní výběr srdcovek a jak jste na tom vy? Kterou byste dneska chtěli slyšet? Na kterou máte chuť a náladu? Na co chcete zazpomínat? Máme 2. června, možná, že vám to evokuje prostě nějakou píseň, která by vás dokopala do druhé poloviny toho dnešního dne. Jestli takovou máte, tak šup sem s ní na 777-937-777. Dejte mi vědět, já vám ji už za chvíli zahraju.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kg zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start

0: levnězčiny.cz.
1: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete
13: si. Tisknu levně.cz.
14: Náplně hned.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio a taky Ale Farben. Baby Good Night a poslední tečka.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Za dnešními tedy úterními srdcovkami a ta bude přesně podle vás. Jinak moc díky za vaše vzkazy, za vaše zprávy. Zdravíme Martinu, zdravíme určitě i Standu. Musíme pozdravit Elišku, řadu ještě dalších, který mi napsali. Další Jirka, tady mám i zprávičku a tak dál. Barča napsala. Takže 777-937-777, to bylo to správné telefonní číslo sem ke mně do studia, ale co budeme hrát? Tak hrát budeme Janičce. Prosím o zahrání Sharp and Sharp Sharp. Dlouho jsem ji neslyšela, Jana. Tak je otázka, jaký šarap to je. Mohl to být samozřejmě šarap i z 90. Sharp and Sleep with Me, ale myslím si, že by to měly být Black Eyed Peas, jo? Vlastně jeden z těch jejich prvních obřích megahitů, kterým se potom zapsali do hudební historie. Tak to je dnešní srdcovka, alespoň podle vás, na 777-937-777. No a jaká bude ta zítřejší? Tak o tom už si rozhodnete samozřejmě zase zítra popolední. Čekají vás další srdcovky a další vzpomínky na velké hity, na které jste možná zapomněli. Tak šerep, šerep, Black Eyed Peas a za pár minut David Kushner.

0: David Kušner a jeho Daylight ve 1:15. A s vámi je Hit Radio. Za pár minut Rose a Bruno Mars. No a taky další čerstvé zprávy, které pro vás chystáme přesně na jedničku. Od nás se dozvíte, že při pohledu na kalendář je to jasné, jo? Blíží se Karlovarský filmový festival. Opět po roce, tedy Karlovy Vary ožijou těmi nejlepšími filmy. My už víme, že se bude promítat celkem speciálních 37 filmů, tedy hlavně v těch soutěžních sekcích, a z toho 15 bude debutů. Takže podrobné informace chystáme a uslyšíte je za 15 minutek přesně v jednu.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
2: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.

0: zeď. Tvit, tvit!
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
5: Vybarvený běh Kroměříž.
4: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K., Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
5: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
4: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
5: Vybarvený běh.
6: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Go, go, go, gorila!
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
5: Pip, pip.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jedna hodina za chvíli, s vámi je Hit Radio a David Guetta nebo One Republic. To budeme hrát už za okamžik. Také sledujeme, jak to vypadá na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Loučce na Vsetínsku havaroval motorkář, je to poblíž zastávky rozcestí, ale projet se dá. Opravuje se D55 u Hulína, jezdí se jenom jedním pruhem a ve směru od Kroměříže na Otrokovice se nedá sjet na Hulín. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz. Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí. Musíte ji umět zkrotit.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto přináší pro studenty změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo za ně uhradí zálohy během letních prázdnin. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
12: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
11: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Muž bez domova zemřel při požáru sklepa v kladenské části Švermov. Pravděpodobně se udusil. Policisté případ teď prověřují jako usmrcení z nedbalosti. Jak k požáru došlo, zatím jasné není. Filmový festival v Karlových Varech uvede v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní zvláštní uvedení. Celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Českou kinematografii v hlavní soutěži zastoupí 3 snímky v mezinárodní koprodukci. Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme herečka Magda Vášáriová. Teď ještě pohled k nám.
1: V Beskydech se právě natáčí rodinná komedie. Expedice Galejník je příběh 5 chlapů, kteří spolu už od střední jezdí na turistiku s pravidlem Žádné ženské a Přežít. Tentokrát ovšem vyrážejí s dětmi. Hrají je Krištof Hárek nebo Jan Révaj. Štáb aktuálně natáčí na Kohoutce. Film tvůrci představili na Zlín Film Festivalu. Do kin půjde v lednu.
13: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
1: Do večera zůstane na východě Moravy slunečno, zítra nás ale čeká déšť na většině území, a to prakticky celý den, jenom s malými přestávkami. Teploty dnes až 25, zítra kolem 15.
0: No a i po jedné hodině je s vámi na Hit Radio Kuba Urban, dáme si One Republic a za chvíli čtení na léto, bude tu velká soutěž.

Takhle vám hraje David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. My jsme Hit Radio a přejeme dobré odpoledne. Mám pro vás, přátelé, kamarádi, čtení na celé léto. Stačí v tuhle chvíli jenom dobře poslouchat a můžete mít vystaráno na celé 2 měsíce a hezky si číst. Je tady totiž k dispozici 10 knih v hodnotě 5 000 korun. Je to kompletní kolekce knížek Lizy Reaganové. A vy musíte přijít na to, jestli já se vymýšlím, anebo je příběh skutečně pravý, takový, který najdete v jedné knize Lizy Reaganové. Jo? Je to celkem jednoduchý, stačí mít na to prostě trošku nosánek. Jo? Tak dobře poslouchejte, přátelé. A já vám teď přečtu onen příběh. Krvavá spása. Jsou vzpomínky detektiva Josie Quinnové výhodou anebo prokletím? Na Denton se snáší prudký déšť, který vyplaví tělo mladé dívky. Detektiv Josie Quinnová a její tým ale nemají žádné místo činu, kde by mohli své pátrání začít. Tělo oběti je ale naštěstí dobře zachovalé, včetně baseballové nášivky na bundě, kterou má oběť na sobě. Josie nedokáže skrýt šok. Její bývalý, mrtvý manžel Ray přesně takovou bundu vlastnil. Josie se vydává po stopách zpět do doby, kdy chodila na střední školu a identifikuje dívku jako Beverly Urbanovou, problémovou studentku, která prý měla s Rayem aférku. Ovšem, jeden den nebo jeden rok během prázdnin se ona i její matka odstěhovali, a nebo si to alespoň všichni v Dentonu mysleli. Namísto toho ale Beverly ležela celé roky zalitá do betonu ve sklepě a její tělo se objevilo až při silné povodni. Ta totiž téměř rozpůlila dům, který právě procházel renovací, a síla vody rozmázla a rozlámala pomyslný hrob, ve kterém měla Beverly spočinout už navždy. Tak co, přátelé, je to celkem drsný, co? Je to příběh smyšlený, anebo skutečný příběh podle knihy? Jestli jste samozřejmě četli příběhy Lizy Reaganové, máte trošku náskok. A právě teď můžete vytáčet 800 937 937 a tipnout si, jakže to vlastně bylo. Ten, kdo to zvládne a tipne správnou odpověď, tak pro něj budu mít kompletní knižní kolekci Lizy Reaganové. Celých 10 knížek, jo? 800 937 937, volejte právě teď sem ke mně do studia Hit Rádia. Držím vám palce. Je to pravda, anebo lež?

0: No jo, přátelé, tak bylo to napínavé, ale telefony drnčí, 800-937-937, je to správné telefonní číslo sem ke mně do studia a já už mám na telefonu Marcelu. Marcelko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Marcelko, pojď nám říct, nejenom mě, ale taky všem posluchačům, kteří už jako netrpělivě čekají, jak se ti to zdálo? Četl jsem Kravavou spásu a samozřejmě otázka byla jednoduchá. Buď to byl příběh smyšlený, anebo skutečný podle knihy Lizy Reaganové. Tak co ty na to?
1: Já si myslím, že to byl příběh skutečný.
0: Naprostá pravda.
1: Děkuji.
0: Je tedy, nebo může se zdát, že to znělo tak jako vymyšleně, jo? Ale ona si ho skutečně vymyslela sama autorka, spisovatelka Liza Reaganová a tak toto popsala v knize Kravavá spása. Hlavní hrdinka detektiv Josie Quinnová má v tomhle díle série nad vrahem jednu velkou výhodu, protože Beverly kdysi obě vlastně společně i s tou obětí chodili na stejnou střední školu, takže obě dvě znala. Takže víc než jasné. Tak, Marcelko, co ty a čtení po dlouhých večerech?
1: Já miluju kriminálky, Sice teda Lizu Reaganovou ještě jako nemám, Takže fakt se těším. A myslím, že si to rozdělíme s maminkou, protože ta je úplně vášnivá čtenářka.
0: No tak to je paráda, hele, tak to padlo na úrodnou půdu. Celkem 10 knížek Lizy Reaganové v hodnotě 5000 korun je samozřejmě tvých. To znamená, že moc gratuluju. Užij si to. A ještě mě zajímá, co máš dneska v plánu.
1: No, dneska jsem v zaměstnání do 17.00, Takže v plánu už toho moc není, no. Tak jako procházka domů.
0: 17.00, počítám, člověče, to máš ještě 1, 2, 3, 4, 5 hodin? Je to tak? No, tak. Hele, ještě míň vlastně, už máme 14.00, takže dobrý. Tak prosím tě, ať to dneska utíká, měj se krásně, děkuju za zavolání a zase někdy, jo? Pa, pa.
1: Ahoj.
0: Další příležitost, jak vyhrát čtení na léto, tady bude samozřejmě zítra, dobře poslouchejte a zajímá vás jedno jediné. Je to pravda nebo fikce?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

Skvělý to zpěvák Harry Styles. No a za chvíli samozřejmě další velké hity. Jestli s námi zůstanete následující minuty, to se vám určitě vyplatí.

0: Přemýšleli jste, co byste udělali s tou rekordní výhrou? Téměř 3 miliardy. Že vám to tak jako problesklo hlavou? No tak já vám k tomu za chvíli něco řeknu.
1: Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativního chaosu, protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
2: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Not Love, Tom Odell. A taky Hit Radio, které s vámi tráví odpoledne. A jestli jste teď v práci a říkáte si, tyjo, tak tam výplata už by to mohlo cinknout. Víte, kdo tohle neřeší, ten člověk, který vyhrál teď v Eurojackpotu? Si myslím, že ten má úplně jiné starosti. Ano, ano, ano. Eurojackpot má nového miliardáře, to je zpráva, která samozřejmě oblétla celé Česko. Ne, že bychom mu jako záviděli, ale tak to víte, že trošku závidíme. 2 miliardy a 911 milionů korun. Wow. Já nevím, jestli si dokážete představit, jako co všechno se za tu částku dá koupit. My jsme to přepočítali. 5616 nových Fabií by si mohl ten člověk koupit. Mohl by si koupit 137 tisíc iPhoneů. No, to je možná úplně zbytečný, ale mohl by. No a nebo by taky mohl mít plat 100 tisíc měsíčně, kdyby si ho vyplácel třeba jako rentu, a to na následujících 24 tisíc měsíců. 24 tisíc měsíců, schválně to teďkon určitě všichni dáváte do kalkulačky. Jeleno 12, to je 2000 let, přátelé. Tak takováhle je ta částka, která atakuje téměř 3 miliardy korun. No, myslím si, že hezká reklama, gratulujeme, závidíme a držíme si palce, no, tak jako třeba se na nás taky někdy usměje štěstí. Kéžby.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: bude 2:15. A s vámi vaše Hitradio. Za okamžik mám pro vás opět Radeček, Wiz Khalifa a nebo taky Tommy Cash. No a dneska nezapomeňte, po 18. hodině pro vás opět připraveno Hitradio Classic s těmi největšími hity let 80., 90. a nebo taky 0. A věřte, že dneska třeba od 6. hodiny večer uslyšíte u nás na Hitradio třeba Depešáky, Madonu, taky Bon Jovi a nebo Midnight Oil.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitradio?
2: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Já jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
3: Máme tam ještě jednu hlasovku.
2: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky, Verča.
2: Počkej, my jsme to jídlo našli.
3: Počkej, já musím Michala prásknout, já, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
2: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem

0: ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak nahonem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
9: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, LIS, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
11: Senkor.
12: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
13: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
14: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
14: A dárek je váš, tak ušetřete
16: si. Tisku levně.cz.
17: Náplně hned.

0: na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: a poslední kroky Tommyho Cashe. Přímo teď u nás na Hit Radio. Za okamžik tady máme druhou hodinu, to znamená, že vám dáme samozřejmě další velké hity, které budou pokračovat. Gala anebo Liam Payne, ale teď pojďme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Kolony se i dnes tvoří u omezení na příjezdu do Zlína od Vizovic. Počítejte se zdržením. A opravuje se D55 u Hulína. Jezdí se jenom jedním pruhem a ve směru od Kroměříže na Otrokovice se nedá sjet na Hulín. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 14. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Žloutenka je na ústupu, nákaz ubývá, v květnu evidovali hygienici 105 nemocných, o 74 méně než v dubnu. Nárůst zaznamenal Státní zdravotní ústav pouze v Olomouckém a Zlínském kraji. Případy žloutenky jsou hlášeny napříč věkovými skupinami, nejčastěji ve věku od 35 do 50 let. Za nové oblečení utratí průměrný Čech ročně zhruba 6,5 tisíce korun a vynosí zhruba 11 kilogramů textilu. Dává přednost nízké ceně před kvalitou. Zaznělo to na panelové diskuzi ke kvalitě textilu, jeho udržitelnosti a dopadům rychlé módy na český trh. Výdaje za oděvy dlouhodobě rostou. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Akce motýlí půlhodinka potrvá ještě do neděle a zapojit se může každý, doplňuje koordinátor této akce David Číp.
4: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi, a věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
3: Další detaily najdeme na webu motýlipůlhodinka.cz a teď se podíváme k nám.
5: Do Zlínského kraje dorazil prezident. Dopoledne debatoval se studenty letecké školy v Kunovicích, třeba o válce na Ukrajině nebo o zavedení eura. Teď má na programu schůzky s krajským hejtmanem i zlínským primátorem. Petr Pavel dnes taky zajde na Zlín Film Festival. Zítra zamíří do Vizovic nebo Chropině a plánuje i výšlap se skauty na Hostýn. Podrobnosti na hitradiozlín.cz.
6: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
5: Dál bude na východě Moravy slunečno, jen místy trochu víc mraků a teploty 21 až 24. Během noci se zatáhne a znovu přijde déšť. Zítra má s přestávkami pršet v celém regionu.
7: A pokračujeme, druhá hodina už je za námi, Kuba Urban vás zdraví z Hit Rádia. Mám pro vás Michaela Schulteho a za chvíli hymnu letošního roku.

0: Takhle vám hraje Hit Radio, přejeme dobré odpoledne. Za pár minut si dáme Mirai, Avicii, a nebo taky Imagine Dragons. Ale přátelé, může se stát, že ten dnešní druhý červen se jako nepoved, jo? Že už teď ve čtvrt na tři jako víte, že to nebyl úplně nejlepší den. Ano, i takové dny jsou, je třeba se s tím jako nějakým způsobem srovnat a říct si, OK, prostě dneska už asi lepší nebudu, prostě už to jako nedám. Možná na vás může padnout nějaká taková jako nepříjemná deka, že se vám jako nedaří, jo? Šéf vás seřval, teď vám, já nevím, ujel autobus ráno, vzali jste něco, jako vzali jste si oběd do rukou, teď vám to upadlo, že jo? Hele, prostě takové dny jsou. Nicméně, myslím si, že třeba se z toho dostat. Může vám k tomu pomoci nějaká pěkná píseň, která by vás mohla nakopnout do dalšího dne, protože zítra bude lépe. A já jsem skutečně jednu takovou motivační píseň na Instagramu našel. A to je opravdu něco, co jako já už teď si z toho v podstatě beru ponaučení, protože tohle je píseň, která vám nejenom že zvedne náladu, tohle je prostě píseň, která vám zvedne v podstatě celý den, jo? Když to dneska nevyšlo, může to být zítra lepší. Tak přátelé, dobře poslouchejte.
1: Taky ti dneska něco nevyšlo, tak tohle...

Všechno zvládneš. Přátelé, kdybyste tohle hymnu si chtěli uložit do svých mobilních telefonů, není problém, napište na 777-937-777, já vám pošlu odkaz na zpěvačku a potom už si to můžete pouštět od rána až do večera.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio Zlín.

0: všechny, kteří jsou radioaktivní tady u nás na Hit Radio. Imagine Dragons, Radioactive. No a protože my máme pro vás playlist plný skvělých hitů, a to od rána až do večera, včetně víkendu, tak jsou to hity, které vám nejenom zlepší náladu, ale hlavně, které vám mohou přinést i parádní výhru. A směřuju to na tenhle víkend, protože když na našem webu napíšete, jaký hit vám zaručeně zlepší den, tak k němu můžete připojit i malý krátký vzkaz a pak už jenom velmi pozorně poslouchat naše Hit Radio. Protože když váš vybraný song, vaší píseň uslyšíte u nás o víkendu s Leonou, no tak se musíte stihnout dovolat do 10 minut zpátky na 800 937 937 a můžete vyhrát parádní chytré hodinky od Garminu, jo? Hrát budeme právě už o tomhle víkendu, sobota, neděle 6. 7. června, potom si to ještě zopakujeme 13. a 14. června. No a ve hře jsou tyhle skvělé hodinky, které mají třeba GPSku, umí volat anebo i posílat zprávy, takže jednoduše běžte na náš web, pošlete nám svůj hit, který vám zlepší náladu a odměna o víkendu vás se rozhodně nemine.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
5: Vybarvený běh Kroměříž.
4: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
5: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
4: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
5: Vybarvený běh.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
13: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Možná už odpočíváte to taky, ale možná už odpočítáváte hodiny nebo minuty do konce pracovní doby. S vámi je Hit Radio i nadále. Dáme si Luci a Amerika, dáme si taky Miley Cyrus hudebně už za chvíli. No ale tím, že už se blíží třetí odpolední, tak samozřejmě se pomalu, ale jistě blíží taky odpolední show. A na co se máte těšit?
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show s Pavlem a Šárkou od 15 do 18.

0: End of the World a skvělá Miley Cyrus ve 3:15. No jo, my jsme Hit Radio, já vám přeju krásné odpoledne, které určitě využijte k tomu, abyste poslouchali a byli s námi i nadále. Za chvíli 3:00, což znamená začátek odpolední show, já vám ještě pustím Call Me Maybe. No a přeju vám, ať se máte skvěle a zvládnete dneska ten úterní den. Kuba Urban se s vámi bude těšit zase někdy příště.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor. Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
7: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
8: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
7: Souhlasím.
9: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz. Go,
10: go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Naštěstí nevidím žádné komplikace a jezdíme jako... Je blbý to tak vlastně říct, když vím, co se v tom Zlíně děje, ale jezdíme bez nečekaných komplikací. To je asi nejpřesnější. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hudební festival s Koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června

0: užiješ Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 15 hodin, jdeme na slovíčko se zlínskou radnicí. Zlín bude mít jedno z nejmodernějších sportovišť v republice. Zastaralý skatepark vedle koupaliště Zelené se už začíná proměňovat na sportpark Bartoška. V čem je výjimečný? Téma pro primátora Zlína Jiřího Korce je na telefonu. Tak pane primátore, pojďte nám ten projekt představit.
8: Sportpark Bartoška je pro nás velkým projektem, protože my jsme vlastně historicky zvažovali, jakým způsobem se popereme se současným skateparkem a vlastně vůbec tím okolím, kde byla různá víceúčelová hřiště, kdy jsme nechtěli pouze vyměnit překážky a říkat si, že to je takto super řešení, a proto jsme přistoupili k opravdu kompletní rekonstrukci celého té lokality, kdy prostě opravdu v této lokalitě vznikne zcela nový skatepark v hodnotě zhruba 20 milionů a doplní ho dvě víceúčelová hřiště se zázemím a tribunou a také parkourové hřiště. A aby to bylo kompletní, tak v této lokalitě také plánujeme ještě zrekonstruovat hřiště základní školy, které v současné době také v dezolátním stavu, takže celá tato lokalita od podzimu roku 2027 by měla být nová plně k využití vlastně veřejnosti a samozřejmě žáků základní školy.
7: Vy jste vlastně řešili i s veřejností a sportovci, co tam konkrétně chtějí mít. Znamená to, že tam budou věci, co ve Zlíně aktuálně chybí?
8: My jsme tady to sportoviště potřebovali, protože ta poptávka po něm je samozřejmě stále rostoucí. Samozřejmě vnímáme obměnu generací, kdy tady můžeme říct ty extrémní sporty, mezi které se skateboarding řadí, tak byl nějaký trend před, řeknu, 30, 25 lety, pak to trošku se utlumilo a teďka samozřejmě to zase na vzestupu, takže vnímáme, že je opravdu potřebné tady to takováto sportoviště mít, a my jsme vlastně na základě toho právě řešili opravdu, aby toto sportoviště splňovalo nároky i na to, aby se případně tady dali pořádat soutěže, a pro doplnění, zejména pro ty menší děti, jsme proto řekli, že už nedaleko od tady tohoto sportoviště uděláme dětské hřiště Vysoká Mes, takže máme to takové za nás doplněné a věříme tomu, že uspokojíme tím poptávku dalších všech věkových kategorií.
7: Náklady jsou 70 milionů a řadě lidí se to zdá prostě hrozně moc. Tak jak byste tu velkou investici obhájil?
8: Samozřejmě kritici se najdou, ale zpravidla ti kritici nemají kompletní informace o těch projektech, takže my jsme samozřejmě nikdy nevymýšleli nic, co by bylo extrémně drahé. Na druhou stranu, pokud tam chcete mít zázemí, které takovému sportovišti patří, no tak samozřejmě ho nepostavíte za milion. Stejně tak skatepark, který prostě má rozlohu, když to řeknu, žádného tady skateparku v Horní Dolní, tak tu danou chvíli ten skatepark prostě stojí nějakých současných, myslím, že máme vysoutěžené na nějakých zhruba 18 milionů bez DPH, zrovna tady tuto položku. Stejně tak začnete řešit jakékoliv sportovní hřiště víceúčelové, tak každé z nich prostě stojí z pravidla v současné době přes 8 milionů korun, takže když se takto začnete postupně nasčítávat, tak prostě ta položka, kdy jsme vysoutěžili za necelých 60 milionů korun bez DPH, tak prostě je, teď to řeknu, bohužel adekvátní, a samozřejmě bychom byli strašně rádi, kdybychom soutěžili za ceny nižší, ale prostě doba je taková a určitě tam neděláme žádný nesmysl, ale děláme prostě sportoviště hodné krajskému městu.
7: Sportpark Bartoška jsme probrali s primátorem Zlína Jiřím Korcem. Děkujeme.
9: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz
5: Počasí v pěti slovech.
2: A Šárka Holubců?
7: Dneska slunce, zítra zase déšť.
5: Hit Radio Zlín.
2: Odpolední show startuje tady na Hit Radio Zlín s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová, dneska minimálně do 18. hodiny. No a prosím vás, budeme řešit naše největší hrdiny z dětství.
7: Jo, Rampa Mrkvák třeba, to byl frajer.
2: Kdo to byl?
7: Co, počkej, Pavle!
2: Rampa Mrkvák?
7: Au, jsem stará.
2: Rampa Mrkvák, to zní jak...
7: Mekvák.
2: Mekvák.
7: Jejda, aha, no tak.
2: Tady někdo z Horní Dolní, víš, jako...

0: třeba i při úterku trošku té taneční muziky na Hitrádiu Zín odpolední show s vámi Pavla Šárka. A kdo je váš, a to se ptám teď já, kdo je váš největší dětský hrdina? Jakože v dětství jste měli nějakého hrdinu. A já jsem si to totiž uvědomil, že jako já jsem, mám za to, že všichni máme Spidermana. No, ale pochopil jsem, že ne.
1: Nebral, ne, vůbec. Jako.
0: Nikdy? Kde agilní.
1: Jako co, počkej, jako že se někdo nechá kousnout pavoukem a já ho mám obdivovat, jo?
0: Za no
1: to.
0: Je rychlý, nepomáhá všem, je
1: no
0: hrozně
1: potom
0: hodný.
1: Už jo, ale tak jako dostal se k tomu jak slepý k houslím, jako to ne, to si nezaslouží vůbec. Jako,
0: je pravda, no.
1: Ale stříčeš skrblík, ten si to našetřil třeba ty prachy, jo? Tak to chápu, jako.
0: Jakože skrblíka.
1: Humitci byli skvělí, že jo? No to jsou děčtí hrdinové, ti praví, jako.
0: Co to uznáváš za osobnosti, to je hrozný. No tak prosím vás, teďka na vás, uvidíme, jestli se někdo přikloní ke mně nebo k Šárce, nebo jak to máte vy. 601 13 13 05, jací byli vaši děčtí hrdinové a jestli vám třeba do dneška zůstali. A úplně ideálně samozřejmě nějaké ty pocity. Divoký byl, tak tomu přemýšlení o dětských hrdinech.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, lekni na kolena naposled, něco si přeji.

0: Dojo. End of beginning na Hit Radio Zlín, tady je odpolední show s vámi Pavla Šárka. Na 601 13 13 05 jste nám psali, kdo je váš největší dětský hrdina a třeba jestli v ně ještě věříte nebo máte je rádi prostě dodnes. Tak začneme tím, že ty jsi teda byla spíš pro tým jako strýčka z Krblíka.
1: Jasně, nebo gumičku a tak no. Gumičku, a ty jsi měl jako modernějšího Spidermana.
0: Jo, tak, já Spiderman a Batman. A do dneška mi zůstal teda jenom Batman. Spiderman se mi
1: zůstal. Protože to je takový temný hrdina, že? Jo, to je no sympatický, jasně. To je pravda.
0: To je pravda. Ptali jsme se například včera i mojeho senátora, kdo je tvůj hrdina? Vlastně ani nevím, co včera říkal.
2: Jonísko, mám pro tebe ještě poslední otázku. Kdo je tvůj hrdina?
3: Můj hrdina je táta.
1: Jo, to jste vůbec jako nenahráli předem a neřekli jste mu čtyřikrát, neříkej toho Spidermana, řekni hele, táta.
0: Napsali jsme mu text, ale on neumí číst, takže šlo to od srdíčka a to
1: tak
0: je
1: určitě,
0: milé. To je milé. Tak prosím vás, můj největší hrdina byl vždycky Spiderman a to se nikdy nezměnilo, píše Roman.
1: Aha, tak to je tvůj tým, dobře.
0: Děkuju pěkně. A ještě psala Jitka, u mě to byl samotný večerníček. Protože jsem ho viděla jako kouzelnou bytost, která dokáže všechno.
1: No jako dokáže jezdit na jedno kolce a rozhazovat papíry, takže to je jako velké umění.
0: Takže ty jsi trošičku punkerka, Jitko, tě známe.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: a zeď.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
7: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
2: Pit, pit.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu. Woo!

0: Já mám trošičku pocit, že my se tady nějak jako všichni radujeme dneska, že je nějaká skvělá nálada. Pojďme tady na Hit Radio Zlín odpolední show otevřít téma doprava. Aby náhodou jsme neměli...
1: přejde.
0: Aby jsme... Ježíš, to by byl slogan na cesty.
1: Přesně tak. Brzo budem... do Zlína a pod tím ta cedule. Smích přejde.
0: Tak přesně, přesně. Jeď dál, on tě přejde.
1: Jo.
0: No tak prosím vás, aby těch zpráv z dopravy jako nebylo úplně málo, tak se ještě začala opravovat dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Co je potěšující zpráva, že jsou otevřené prostě v obou směrech aspoň jeden pruh, takže to jako
1: jo,
0: jede.
1: Vzhledem tomu, že tam jede 5 auta 30 no. minut, tak je to jako v pohodě. Tam to asi nebude dělat větší problém, no.
0: Tak.
1: Ten Zlín je větší sranda.
0: Tak, o tomhle žertovat budeme zase jindy, necháme si to třeba na zítra.

0: Schultz, Fast Boy, tady na Hitrádiu Zín odpolední show. S vámi Pavel Šárka a tohle mě zase překvapilo, prosím vás, co jste dělali minulý víkend. Podle mě jste zapomněli na jednu fundamentální, zásadní věc.
1: Já jsem byla na lodi.
0: Dobře, tak trapný? Pro ty z vás, co nevyděláváte 8 milionů měsíčně, tak blbej. Co jste dělali minulý víkend?
1: Tak třeba tento víkend já budu grilovat, tak to je takové jako normální, to taky není to, co myslíš, jo? Tak
0: to prosím je taky tě, dobrý, ale...
1: Povídej, co máme dělat, no,
0: na ten
1: pojď
0: grill
1: nám to.
0: Byste měli dát smaženice. Houby začaly růst a někteří se vrací teďka prej s plnýma košíkama.
1: Ještě brzo hrozně, ne?
0: No, bylo dobré počasí, bylo vlhko, tak no. Něco narostlo.
1: Víš co, ono je to jedno, hele, já když tam půjdu zase, počkej, připrav se na smích, jo, zase najdu houby.
0: Vidíš, jak jsem se ho nacvičil, už to
1: jo,
0: umím.
1: Jo, hezky, umíš.
0: Kvalita už.
2: Hitradio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitrádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potížená říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
14: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš na Sencor.cz. Sencor.
15: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
16: Hitrádio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: nějaký náročný víkend za námi v playlistu, neboli Blink 182 na Hit Radio Zlín. Odpolední show s vámi Pavla Šárka, to je jenom, aby jsme zůstali u těch starých otřepaných fóru. Prosím vás, Robbie Williams nebo Cyril Docele, pak už, co je?
1: Mně to teď teprve došlo, že proč jako složitý těžký víkend a Blink, no jo, tak, jo, dobrý, no.
0: Tak zrovna ty, co jsi byla na lodi, bys to měla pochopit, ten můj humor.
1: Pravda.
0: Tak prosím vás, na celou čerstvé zprávy.
1: Ale budem stolkovat prezidenta, máme tady prezidenta, to se přece jenom neděje každý den, teďka jede na Zlín Film Festival, tak se podíváme, co dalšího má v plánu a kde už byl a jaká moudra říkal.
0: Stolkovat ho budeme my můžeme, my jsme
1: ano,
0: jako rádoby pres.
1: Ne.
0: Jo, kdyby náhodou vás napadlo stolkovat prezidenta, není to úplně vhodná.
1: Ale slyšela jsem, že jeho ochranka je docela dobrá, tak to neskoušejte.

0: taky Cyril na Hit Radio Zín krátce před 16. hodinou. A ty nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně přes Staré Město, tady máme nehodu dvou osobních aut. Na místě už taky všechny záchranné složky, takže projížděte opatrně. Kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor.
8: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Zlínského kraje. Dopoledne debatoval se studenty letecké školy v Kunovicích, poté se setkal s krajským hejtmanem i zlínským primátorem a ještě dnes zajde taky na Zlín Film Festival. Večer odcestuje do Valašských Klobouk na setkání se starostou i na večerní debatu s občany. Zítra prezident zamíří do Vizovic nebo Chropy.

0: A plánuje taky výšlap se skauty na Hostýn. Podrobnosti k jeho cestě máme na hitradio.cz. Kdo chce hledat letní brigádu, má nejvyšší čas. Firmy brigádníky stále velmi rádi využívají, jak potvrzuje i ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberštát.
1: Dnes má problém obsadit volné pracovní pozice přes 60% zaměstnavatelů v České republice a právě brigádníci pomáhají udržet provoz i během léta, kdy třeba velká část zaměstnanců čerpá dovolenou.
0: Firmy hledají flexibilní brigádníky nejenom do provozu, ale stále častěji taky do kanceláří. To ještě před několika lety nebylo běžné. Červen nám na nebi nabízí zajímavou podívanou. Na noční obloze se objevují svítící oblaka. Vidět je můžeme za soumraku i za úsvitu, zejména nízko nad severním obzorem. Pozorovat můžeme třeba i přiblížení nejjasnějších planet Venuše a Jupitera. Už víme, kdy začne nová sezóna hokejové extraligy. Bude to ve středu 16. září. Podle rozlosování čeká mistrovské Pardubice hned v prvním kole derby s Hradcem Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Až do večera zůstane na východě Moravy slunečno. Zítra nás ale čeká opět déšť na většině území, a to prakticky celý den jenom s malými přestávkami. Teploty dnes dosahují až k 25 stupňům, zítra bude jenom kolem 15.
2: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz
3: Hit Radio Zlín.
4: Hit Radio Zlín a odpolední show s vámi. Pavel Cacek, Šárka Holubcová, my jsme ready. Já bych rád velmi v tuto chvíli pozdravil do Louk, protože tam máte skvělé koupaliště a já nevím, jestli je otevřené a jsem lenivý na toto hledat. Takže vás zdravím.
5: Prosím vás, přátelé, někdo z Louk, napište Pavlovi, ať ví.
4: A když mi nenapíšete, tak tenhle pozdrav neplatí, abyste věděli.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: ztrácím.
1: 601 13 13 05, tady nám zasílejte svoje povedené, a nebo spíš kolikrát nepovedené příběhy z dětství, ať vašeho nebo vašich dětí. Jak se stalo, že něco třeba pomalovali a neměli? Taková ta klasika, dám jim voskovky a najednou je podezřelé ticho.
2: Ano, ticho je vždycky to nejhorší. Jo, přesně. Ale vy jste měli doma nějakou takovou historku třeba s malým?
1: Já jsem s malým, jo, a tak to jsou takové, nevím, pomaloval gauč třeba,
2: jo,
1: to nám nevadí, tam dáš deku.
2: Jo, jo. No,
1: pomaloval s tím, jsem tam měl obrázek. Jako.
2: Jo, přesně. Ale u nás jen takhle jednou televizi celou potřel takovou tou mazlavou mastičkou na zadek, víš, takovou tou, co nejde ani umít. Jo, no, tak bylo to hodně fajn to potom mít z toho dolů, no.
1: To je velká paráda, to, doufám, že jste to byli vrátit a řekli jste, že to máte potřené nějakým krémem.
2: Přesně,
1: a...
2: ano, že tu televizi máme sice doma už 6 let, ale teď najednou se tam objevila nějaká...
1: Začala produkovat najednou krém a my nevíme,
2: nějaký
1: co...
2: Sliz, podívejte na to.
1: Že prosím vás, 601 13 13 05, ještě máte možnost se zapojit, nejen dnes, ale po celý tento týden. Pokud vám to nevíde dnes, tak třeba možná zítra. Za chviličku se tady představíme dalšího výherce dneska, kdo dostane poukaz na 1000 korun do 7 Art ve Zlíně v Malenovicích, kde si budete moct kreativně se vyřádit a namalovat nějaký pěkný rodinný obraz.
2: Ale nebude to na televizi, ani na stěnu.
1: A přesně tak.

0: Zkuste úkol, poměrně jednoduchý, na 601 13 1305 napsat nebo poslat hlasovku, nějaký váš povedený, nepovedený příběh z dětství, něco, co se týká třeba malování, jestli já nevím, pomalovali stěnu, že vaše děti pomalovali nábytek, že to pak po sobě upísali a podobně. Za tyhle příběhy my vás rádi odměníme v tomto týdnu, dostáváte poukaz na 1000 korun do 7 Art z Lín, tady ve Zlíně v Maledovicích, kde si budete moct kreativně, ne pomocí štětců, ale pomocí ruk, šipek a nevím, kivadel a všeho možného namalovat společný obraz. Tak prosím vás, my jsme dneska vybrali Nikču, která poslala tohle.
1: Tak mně se u babičky nelíbila fasáda, tak jsem ji celou přemalovala do mé výšky bahnem. Bahnem smíchaným s vodou. A malovala jsem a malovala.
0: Mně se teda hrozně líbí, že jako už jako dítě přemýšlela, že si řekla, hele, měla bych, to bahno nestačí, musím k tomu přidat trochu vody.
2: No jasně, aby to líp bylo mazlavý a líp se to rozstíralo, samozřejmě, no, chytrá holka, to jo. Podle mě, ale tehdy dala vlastně základy tomu, jak se teďka dělají běžně fasády, takový to, jak máš jako bílý vrch a spodní část jako černou, že jo. Tak ona to začala, dívej.
0: Tak dívej se, takže z Česka přišel tento nápad.
2: Přesně, ty jo.
0: Nikča, kromě toho, že přišla o patent a nevydělala si miliony, dostáváš aspoň poukázku na 1000 korun do 7 Art.
2: A to je taky super.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vstávej, musíme se rozejít.
5: Kolik je hodin?
4: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
5: Jo, to nejde tak nahonem.
4: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
5: Za 5 minut, jo?
4: S námi zapomenete, co je čekání.
6: Internext. Internet děláme my.
7: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: www.kiss.cz.
1: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl. XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: pánové, tady na Hit Radio Zlín konečně rozsekneme tu velkou otázku. Je lepší mít doma psa nebo kočku?
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: No tak podle jedné takové rozsáhlé studie je to pes.
0: A proč si to myslí?
2: No, já jsem čekal,
0: počkej.
2: Ne, to je všechno.
0: Nemůžeš, ne. Ještě jednou.
2: Ona totiž jedna fakt jako velká rozsáhlá studie ukázala, že mít psa snižuje riziko smrti o 24%. Za prvé je to samozřejmě tím, že pomáhá psychice, ale to dělají ty kočky. Ale co je hlavní, jistě si to domyslíš, pes tě co? No vytáhne na procházku, že jo?
0: Jo, aha.
2: No a to ti samozřejmě zlepšuje život i náladu.
0: Ne, ten náš nechce venom, chce furt jenom šunku.
2: Aha, dobře, takže, takže u cacku to neplatí, ale jinak kdo má psa, tak žije déle.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: což je taky kapela Kryštof na Hitradio Zín, odpolední show. A možná jste taky postavení před to dilema, kam letos na dovolenou. Zase Chorvatsko autem, klasika, nebo letos proběhne změna, zkusíte něco třeba letecky, někde, kde to neznáte. My to za vás teoreticky můžeme úplně vyřešit, protože do Chorvatska klidně jeďte, na pár dní to je tutovka, pohoda, tam to známe všichni a tu dovču letecky zajistíme my vám. Na hitradiozin.cz najdete jasný návod, jak se do soutěže o dovolenou za 40 000 korun zapojit.
1: Hitradio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hitradio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
5: Vybarvený běh Kroměříž.
4: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
5: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
4: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
5: Vybarvený běh.
6: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
7: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
6: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Je, tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
16: Zlín.

0: Nestává se úplně často tady na Hit Radio Zlín odpolední show, že by Šárka Holubcová ve zprávách nepotěšila tak nutně vás, jako spíš mě.
1: No počkej, já jsem neříkal, že tě potěším, jenom že je to pro tebe důležitá informace. Ba naopak, ano, pozor, je to důležitá informace pro každého, kdo jezdí často na Slovensko a řídí tam, protože tam teďka docela dost brutálně zvedají pokuty za rychlou jízdu. A to jako tak, že třeba si připrav takových 25 tisíc.
0: Já jezdím na Slovensko každý měsíc, každý jeden měsíc, boží měsíc, minimálně jednou. V životě jsem tam nedostal pokutu za flaster, protože tam se neviděli jedinou kameru.
1: No, tak možná tam, mají tam vůbec policii?
0: Ty jsem taky v životě neviděl.
1: Taky nic.
0: Asi ještě nevedou.

Calvin Harris na Hitrádiu Zlína, je tu 17. hodina. Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Staré Město. Tady máme nehodu osobního auta se stromem. Dokonce na místě všechny záchranné složky, projíždět tak velmi opatrně. No a zdržíte se, kdo jedete i na Buchlovice. Tady máme po požáru odstavený náklaďák, takže tady bacha. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.

0: Plot? Jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Přidání omamné látky do nápoje bude v Česku trestné, shodla se na tom vládní koalice a ve sněmovně počítá se širokou podporou napříč politickým spektrem. Tresty za hození drogy do pití se budou stupňovat podle způsobené újmy, za nejhorší případy bude hrozit až 10leté vězení. Na hřbitově v Uherském Hradišti nebude možný vstup se psy. Výjimku budou mít jenom ti asistenční. Novým pravidlem město reaguje na podněty občanů, chce zachovat důstojný a pietní charakter. Zákaz vstupu psů bude platit pro všechny hřbitovy v Hradišti i v místních částech od července. Teď důležité info pro ty z vás, co často jezdíte na Slovensko. Hodně se tam zpřísní pokuty za výrazné překročení rychlosti. Kdo v obci pojede o 50 km v hodině víc nebo mimo obec o 60, zaplatí na místě až 24 000 korun. Slováci taky zavádí přednost chodců na přechodech. Dost možná se tak projdou podobnými peripetiemi, jako když se toto pravidlo zavedlo před lety u nás. Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. O postup mezi 4 nejlepší tenisty French Open zabojuje v duelu s Brazilcem Fonsecou. Utkání má začít ve 20:15 našeho času. Ještě se dnes zkuste užít trochu slunce, zítra má pršet. Po celý den bude na východě Moravy zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky mají slábnout až večer, ale už ve čtvrtek se nám slunce do regionu zase vrátí.
11: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
8: Hit Radio Zlín.
12: Tohle je odpolední show s vámi, tady Pavel Cacek, Šárka Holubcová na Hit Radio Zlín. No a my jsme pro vás něco udělali. Včera jsme vyrazili do ulic, dělali jsme radost na Mezinárodní den dětí. Komu?
13: Dospělým. No taky. Protože když má dítě radost, dospělý má taky radost.
12: Přesně, to je takový jako domino efekt.
13: Ano, přesně tak.
12: Jak to vypadalo a možná, že i do zákulisí vás vezmeme už za chvilku.

0: Eva Farná, Miraj, jestli si vzpomeneš na Hit Radio Zlín, na to se ptají i v tom hitu. No a my si vzpomínáme na včerejší den, na Mezinárodní den dětí, kde jsme vyrazili tady do jednoho velkého nákupního centra ve Zlíně a měli jsme sebou hromadu plyšáků. Řekni, co jsme s těma dělali.
1: Dělali jsme takový test, jestli jsou lidi ve Zlíně na sebe vzájemně hodní. Takže jsme šli a jakoby nám upadl plyšák, no a ten, kdo byl tak hodný, zavolal nás, podal nám ho, tak ho dostal.
0: Já mám k tomu paradoxně vzpomínky takové, že si pamatuju vlastně převážně jenom ty, kteří nám ho nepodali.
1: Jo no, a to je přesně, lidský mozek takhle funguje, vždycky si pamatuje, že jenom to negativní, ale ne, jestli chcete dávku roztomilosti, přesně tak, jak píšou někteří naši komentující na Instagramu, tak se na to podívejte, ale pozor, zákulisní informace si slibil, tak já jednu mám, jo, přišla kolegyně.
0: To bylo hrozný.
1: To bylo skvělý, přišla kolegyně tady za Pavlem a říká, hej, co, ty si tam úplně roztomilý a úplně úžasný na tom videu, takového já tě vůbec neznám.
0: Konečně,
1: to se dovolíš, ty mrcho.
0: Bez toho mrcho, to jsem si jenom myslel.

0: Tady na Hit Radio Zlín, odpolední show, si musíme rozseknout jednu důležitou informaci, která se týká všech, co cestují pravidelně přes město Zlín. Je otázka, je lepší cestovat MHD anebo autem, nebo jak?
1: Protože tě, podle mě jedině na kole anebo vrtulníkem, jako to přes Zlín teďka v létě peklo.
0: Protože víme, co se děje, co se týká dopravy ve Zlíně, jako katastrofen úplný. K tomu samozřejmě jsem si řekl, pošlem vás na MHD, je to ta nejlepší varianta, jenže MHD teďka hlásí, že má jako plné stavy, že teďka jako jsou fakt pod těžkým náporem, protože je tady Zlín Film Fest.
1: Jasně, tak všichni ze všech částí Zlína jezdí do centra, chápu, no.
0: No, a teďka teda jako MHD se ti nechce, protože je to prostě, že jo, narvané, nevím, jestli to jezdí nutně na čas, ale prostě jede to jako narvané. Nechce se ti autem, protože víš, že budeš prostě 40 minut někde čekat.
1: To jo, no.
0: Ještě nezaparkuješ.
1: No přesně.
0: No a teďka jako co zbývá?
1: To žedně to kolo asi ne.
0: Že bych jel na kole na pivo, jako to nejde, to nejde.
1: Tak pěšky, Pavle. Já vím, že to jako není pro tebe druh dopravy, ale existuje to taky. Normálně máš takové dvě věci, víš, nohy se jim říká, a můžeš s nima takhle jako hýbat a tím jako se pohybuješ, víš.
0: Hele, a myslíš, že to zná i víc lidí?
1: Myslím, že nikdo.
0: Nikdo, ale to je novinka.
2: Hit Radio. Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativního chaosu, protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
3: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
7: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic, jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by...
8: Máme tam ještě jednu hlasovku.
7: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
9: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky, Verča.
7: Počkej, my jsme to jídlo našli.
8: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
7: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Je velmi sympatické, 4:56 tady na Hit Rádiu Zlín a já už tady nejsem sám, nejenže se Šárkou, samozřejmě odpolední show, ale taky zároveň se mnou a s námi ve studiu taky Krištof Švehlík. Dobré odpoledne.
1: Ahoj, ahoj všem, ahoj Pavle.
0: Tak prosím tě, jenom v rychlosti musíme představit, kdo by náhodou nevěděl, kdo je to Krištof Švehlík, když se přijel na Zlín Film Fest, ale Aha. Především tě lidi asi nejvíc můžou znát ze seriálu Sex O'Clock, říkám správně.
1: Je, říkáš to naprosto správně, je to tak, no.
0: Je to role. Nebo seriál, který tě vystřelil nejvíc, nebo teď otázka, jestli jsem to uvedl správně, víš, že
1: ne,
0: je něco?
1: Říkáš to naprosto správně, jo. Určitě, a řekl bych, že na tuhle správně položenou otázku můžu říct jenom ano, jakože byla to doposud moje největší role, co se vůbec seriálu a filmu týče, něco málo mám za sebou, ale tohle to jako bylo největší, tvůrci mi dali tady, do mě vložili nejvíc nadějí a s jedním z nich tady dokonce se tady potkávám na festivalu a točíme tady spolu takové videjka. Takže ano, jak říkáš, jako nejvíc to vystřelilo a vlastně nejvíc to i rezonuje těma lidma, i tady ve Zlíně.
0: Jo,
1: a
0: tak no, tak tady obzvlášť.
1: To je asi jasné.
0: Jasné. Ještě se k tomu budeme vracet. Já se prvně musím zeptat, co děláš na Zlín Film Festu? Jestli jsi tady jenom tak jako přišel si na pivko, podívat se na filmy, anebo máš povinnosti?
1: Normálka, jasně, pivko, filmy, já tady nic jiného nedělám. Ne, prosím tě, točíme tady takový content na sociální sítě s Honzou Bártkem, s režisérem, který právě režíroval Sex O'Clock, už zmíněný. A jsou to vlastně takové denní tipy, kdy ty si ráno takhle najdeš Instagram nebo Facebook nebo cokoliv, co vlastně v tom mobilu máš a podíváš se na to, co tě ten den čeká. Je to teda super práce, ale zároveň strašně únavná a zároveň já už vůbec nevím, co je dneska za den, Pavle, jo, protože my to točíme s denním předstihem, že jo, aby to bylo aktuální. Tak my prostě musíme, že jo, ten první den natočit v nultý den. Takže já vlastně vůbec nevím, která by je. A vůbec nevím, co je dneska za den. 2.6.
0: Zatím úterý. Kdyby zatím náhodou úterý, dobré ráno, ale ještě ahoj. Uvidíme, jak zítra samozřejmě. Ty tady zůstáváš do zítřka?
1: Jo, jasně, že jo.
0: Takže tě uvidíme tady někde. No,
1: nejda, já si musím užít to volno tady, já jsem ten jeden den.
0: No počkej, a když jste natáčeli hromadu věcí, měli jste vůbec čas jakože na sebe, já nevím, zajít
1: jako
0: na oběd?
1: Moc ne, upřímně, ten oběd je tak jak nějak na zadrmo, jo, to prostě přijde třeba jako kolem 6.-7. Ale ne, teďka musím říct, musím zaklepat, protože dva díly točila Sára Korbelová místo Honzy, který odjel. Jo. A se Sárou Korbelovou výborná herečka samozřejmě, ale taky režisérka teďka už. A musím říct, že ten time schedule, nebo jak se to říká dneska česky, nevím, ten far plán se taky dá říct krásně česky, ano. Tak měla vychytanější, protože s ní jsme končívali kolem 4. nebo 3. hodiny odpoledne, když to s Honzou končíme třeba kolem 10. Takže jo, trošku volno jsem měl, zašel jsem do kina na jeden film.
0: A mě ještě jako teď, když už se konečně můžu vrátit k tomu Sex O'Clock, mě vlastně zajímá, ty nejsi točí ze Zlína?
1: Nejsou, ale no, jako možná slyšíš tom, že jak mluvím takhle spisovně, tak jsem tady hezky no, za kopcem se narodil, no. Já jsem z Uherského Brodu původně.
0: No, tak to se vlastně nabízí odpověď na otázku, jak jsi se k tomu dostal, že tady z někoho znáš a došel na casting
1: no,
0: nějaký?
1: No vlastně vůbec ne, protože já studuju v Praze od 15 let a vlastně už tam tak nějak bydlím od 15 let, dejme tomu. A tehdy mi napsal castingový režisér Miro Mráz na Instagram dokonce, že jsem bych nechtěl jako přijít na casting, říkám, jo,
0: sám
1: jo,
0: tě napsal.
1: Jo, normálně sám od sebe. A tehdy jsem šel a tam to všechno vzniklo, no, a to, že jsem jako tady skoro zlínský, tak to bylo celkem jedno, jediné teda, Pavle, když se to jako zužitkovalo, tak bylo, když jsem provázel potom všechny pražské herce tady po Zlíně a ukazoval jsem jim ty krásy, víš, a ty kavárny, to bylo krásné.
0: Probíhá ten casting tak, jak v mojí hlavě, já nejsem herec, takže netuším, ale mám to tak jako nakoukané ze seriálu z amerických, že přijdeš, dostaneš text a oni řeknou, tak ty nám to zahraj, jak se vztekáš tady v té scéně a ty to zahraješ tu scénu.
1: No jako velmi zjednodušeně to takhle probíhá, jo. Protože ten text dostaneš samozřejmě předem, tady potom horší je, že ten text může být úryvek úplně jakýkoliv, to může být začátek, to může být konec, to může být prostředek, nic tomu nemáš, že jo, přesně, takže jako si to tak nějak děláš podle sebe, samozřejmě je to i hodně o typech, ale i o té spolupráci no, s režisérem. Každopádně dneska už to probíhá taky trošku jinak, protože od covidu, jak se to všechno zpřísnilo a pak se na to všichni vykašlali, tak dneska už posíláš prostě jenom videa na telefon, kdy to je ještě horší, protože nemáš na co reagovat, nemáš si s kým povídat. Jo. Já to nesnáším, kdybych měl být tady trošku, můžu být explicitní trošku.
0: Můžeš samozřejmě.
1: No tak to je paráda. Minule jsem dělal nějaký casting na nějaký film, který se možná točí už teď, a tak jsem byl naštvaný z toho, že je to další ten self-tip, jak se tomu říká, to video na telefon.
0: Jo.
1: A že jsem měl hrát s nějakou holkou a fakt jsem kolem sebe neměl v tu chvíli nikoho, kdo by mi s tím pomohl. Tak já mám takovou nafukovací panu, a to zní strašně, ale to je dekorace do bazénu, to je fakt, víš, že se na to můžeš takhle plavat. No, jo, tak jsem to točil.
0: Většina lidí s tím dělá jiné věci, ale chápu.
1: A ne, tahle ta je to k tomu není uspůsobené, tahle ta je fakt do bazénu a tak jsem to jako hrál s ní, no. Myslím, že už mi nezavolí nikdy z té produkce.
0: Tak aspoň se nedozvěděl nic špatného, když už. Se. Říká Krištof Švehlík, jaké bylo natáčení Sex O'Clock, se dozvíme za chvilku.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
6: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
5: Souhlasím.
7: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
8: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
9: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
10: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
11: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
12: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
11: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: taky trošku ostřejší minutku před 6:15, taky linkyni na Hit Radio Zlín, tady odpolední show, taky s námi přišel ze Zlín Film Festu Krištof Švehlík, herec, kterého můžete znát například ze seriálu Sex O'Clock, ještě jednou dobré odpoledne.
1: Čau, ahoj.
0: Tak prosím tě, ještě bych se rád vrátil, jak probíhalo natáčení toho seriálu, jestli jak teďka na to vzpomínáš zpětně, jestli to byla fajn zkušenost, nebo to bylo nepříjemné, já nevím.
1: Ne, byla to výborná zkušenost. Výborná zkušenost v tom, že jsem našel spoustu nových kamarádů a spoustu hereckých kolegů, se kterýma se potkáváme vlastně dodnes a strašně zbožňuju a miluju. A chci to takhle říct, protože jsem si uvědomil, řešili jsme to teďka, bylo to dva dny zpátky a byli jsme to jako půlka partičky ze Sex O'Clocku, tak jsme spolu seděli a říkám jim, tyjo, já jako moc lidem neříkám, že mám rád, nebo že je miluju, že zbožňuju. Tak to řeknu takhle do éteru, aby to hezky prosvištělo. A byla to hlavně skvělá zkušenost v tom, že bylo to něco jiného, no. Najednou jako člověk mohl pracovat na té postavě pořádně, protože už měla nějakou psychologii a nebylo to nějaký, teď nechci hejtit nekonečné seriály, ale ten příklad nějaký nekonečný seriál typu
0: Ulice,
1: ano, jasně. Vlastně člověk přijde, odehraje a zase jde a není úplně čas se nad tou hloubkou té postavy zamýšlet, takže i v tomhle tom to bylo fajn.
0: Ty jsi herec, jestli jsem to pochopil správně, aktuálně ještě dvou divadel. Co je lepší? Je lepší stát naživo před publikem, když hraješ divadlo na prknech, anebo natáčení toho seriálu? Protože to předpokládám probíhá jako v nějakém uzavřeném termínu 3 týdny třeba nebo něco podobného. Přijede se štábem a teď se tam jako maká.
1: Yes. A to divadlo je vlastně no, pravý opak. A vlastně musím říct, osobně za mě mám asi radši divadlo a kdybych si měl vybrat mezi divadlem a filmem, kdybych měl dělat jednu věc do konce života, tak je to divadlo, protože to je magie. To je fakt jako jiný vesmír, když člověk vystoupí a vlastně na hodinu a půl až 3 hodiny se zavře do nějaké postavy, ve které funguje. Odpočíne si vlastně ten herec od svých problémů, protože tam nepřemýšlíš, že jo, o sobě, tam jako aspoň myslím, každý máme jiné přístupy k tomu herectví, samozřejmě kdo je od toho trošičku odtažený, já se do toho rád ponořím vždycky. A je to vlastně strašná očista.
0: Je těžké, nebo jinak, zapomeneš někdy text?
1: Je, ale pořád.
0: Co se dělá? Já si to nikdy nedovedu představit, protože já jsem člověk, co musí mít všechno nalajnované a přesné. A teď představa, že já na jevišti před, já nevím, 500 lidí zapomenu text, zhroutím se, omdlím a odcházím.
1: No a teď si ještě představ, například hráli jsme Syrána z Bergeraku, veršovaná to hra, která je pokud nepletu v Alexandrínu nebo v něčem, kde ty ještě musíš dodržovat ten verš, jakože správně po stopách a jsou tam přízvuky, víš?
0: Konec.
1: No a tam jako když se to stane, tam se mi teda nestalo, že já bych zapomněl text, ale stalo se mi, že nepřišel kolega na jeviště, na kterého já jsem měl reagovat. Takže chvilku se tam jako potácí, říká si, co mám dělat? No a pak prostě musíš jo přepnout a musíš v té hlavě v tu chvíli jako vytvořit ten 12-stopý verš, protože jinak to nejde, že jo, jako celý ten koncept padá. Že jo. Ale no nic, jakože buď to si improvizátor a zaimprovizuješ to, což většinou dělám já a snažím se to někam jako buď to schodit, nebo víš co, je to živé umění, můžeš ty lidi tam přiznat, ne každá hra to snese, taky samozřejmě, ale jde to i takhle, anebo se prostě zvedneš, půjdeš si takhle do toho portálu bočního a podíváš se na scénář, nalistuješ si to, jde to, všechno jde.
0: Ještě se teda vrátím naposledy k seriálu Sex O'Clock, když jsme to tady rozdělili, že divadlo je pro tebe víc. Kdybys dostal nabídku znovu na, dejme tomu, 3. řadu, šel bys do toho?
1: No jasně.
0: Jo? Že pořád to tam je. A kdyby nenutně stejní režiséři a scénáristi tvořili nějaký film, kde by tě chtěli, šel bys do toho?
1: No, rád, jakože nechci právě, že takhle, divadlo miluju a jako říkám, je to ta věc, kterou bych si jako vybral, kdybych si měl vybrat mezi filmem a divadlem, nebo seriálem a divadlem, ale miluju tak stejně i seriály, i filmy, myslím, že i to je potřeba a zase je to jiný druh práce, víš, pro mě.
0: Sedí ti víc nějaké negativní postavy, jakože záporák, jsi rád slizký záporný, nebo naopak dobráček, hodničký?
1: Já mám celý život 2 škatulky, jo. Já jsem se kvůli tomu přesně ostříhal teď, já jsem dlouhé vlasy po ramena, vlastně to bylo v Sex O'Clocku, to bylo moje blondňaté vlasy po ramena. No a teď jsem se ostříhal, protože jsem celou dobu hrál buď to 15-leté panice, a nebo zdrogované vrahy.
0: Aha.
1: Nic mezi tím. Tak doufám, že teďka si toho někdo všimne, nevím, jak teda v rádiu se to vlastně nikdo nevšimne, ale všem režisérům, co poslouchají tady Hit Radio Zlín, bych chtěl vzkázat, já už mám krátké vlasy a dovedu vám zahrát i záporáka, i slizáka, já vám dovedu zahrát i prince, když to půjde, ale musí být trošičku jakože postižený možná, ale...
0: Třeba nějaký, který táhne nohu, to by bylo hezký.
1: No, který prostě může vypadat tak jako já.
0: Tak jsem to nemyslel, ale když si tě vyfotíme, tak možná, že i přes naše socky to někdo uvidí. Možná, že i díky tomu dostaneš nějakou roli, pokud ano, beru si 30% z honoráře, jenom abys věděl. Prosím tě.
1: No, že nám víno 40, dál, dobře.
0: Děkuju pěkně.
1: No ne, už máš 30.
0: Bejvávalo, hotovo, propásl jsem svou šanci. Kdybych ti chtěl někde sledovat, kde můžu, na nějakém Instagramu předpokládám?
1: Jo, normálně Instagram, když to Švehlík, já tam moc věcí nehážu, já tam většinou tak skočím, nevím, moc mě ty sítě poslední dobou už netankujou, nebaví, já jsem přestal scrollovat, mám jenom, víš, asi 20-10 minutek před spaním, kdy jo, jako si projíždím TikTok, kde mám jenom přírodu a zvířátka, takže mi úplně fajnově. A, ale jo, jsem tam, dejme tomu aktivní, no, Krištof Švehlík. A...
0: To já se ti musím zeptat, ty jsi totiž o kus trošičku mladší než já. Mně je 32, to by je, nevím, něco
1: 22. Takže 21, jo, ale jasně. Za týden mám na rozkyš.
0: To se ještě říká vlastně.
1: Už to říkám, no. Za 6 dní vlastně, už je dělá.
0: Tak co mladá generace, když bys za ní měl mluvit, že to řeknu tak jak starý děda, co vy mladí sledujete za sociální sítě? Jakože Instagram už možná
1: jako takhle, já si myslím, že ty generace, to je strašně koncept, který se rozbil. Dřív existoval koncept 3 generací a teď najednou mi přijde, že já se bavím s lidma, kterým je 18-19, že já si s nima nemám co říct.
0: Aha, jo, vlastně.
1: A připadám si starý, i když bych neměl, čím je sakra 22, že jo. Takže nevím, ta moje generace, když tak jako vyškatulkuju, tak si myslím, že pořád Instagram teda. Ta generace trošičku níž už budou TikToky a tyhle ty věci a dál vlastně nevím. A trošku se bojím, kam se ještě bude ubírat, no, ale to už mě už to asi nějak nebere.
0: Říká zástupce mladé generace a ním i velmi mladý moderátor. A to byl Krištof Švehlík, já jsem Pavel Cacek, moc krát děkuju, že jsi tady s námi byl, nebudeme tě zdržovat, upoluj zase dál a hlavně si to tady s námi užij ve Zlíně.
1: Já si to užiju, neboj, děkuju a ahoj.

0: A tohle je, milé děti, pro dnešní den vše. My se s vámi loučíme, těšíme se zase zítra odpolední show na Hitrádiu Zlín od 15 hodin. Pavla Šárka, budeme ready. V tuhle chvíli my to tady balíme, ale bylo to velmi příjemné, řekl bych.
1: Můžu ti říkat stričku Fido teďka. Pamatuj si aspoň tuhle pohádku, prosím tě. Mumítky si mi tady úplně zhejtil.
0: Stříček Fido. Fido.
1: Dobrou noc, děti, dobrou noc, stříčku Fido, ne nic?
0: Stříček Fido zavřen do vězení roku 1900, to asi někdo jiný, tak tohoto
1: to je
0: strýčka.
1: Jiný Fido.
0: Tak jo, tak takový stříček nechci být, mějte se krásně.
1: A zítra, čau.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně v Buchlovských horách, úseku pod hradem Buchlov je odstavené nákladní auto po požáru. Stále počítejme se zdržením na příjezdu do Zlína od Vizovic. A zítra hned od rána budou na D1 u Kroměříže směr Brno ořezávat keře. Zavřený bude levý pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo zahraničí před letní sezonou upravuje cestovatelský systém DROST, doplňuje nové funkce. Systém by mohl po plánovaných změnách usnadnit českým turistům v zahraničí přístup k lékům na předpis. U pražského letiště Točná spadlo do pole soukromé letadlo. Na místě zasahuje policie, hasiči i záchranáři. Na palubě byly dvě osoby, které pád stroje nepřežily. Nehodou se budou zabývat kriminalisté. Ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně je v izolaci český voják. Vrátil se z mise v Kongu, kde mohl přijít do kontaktu s ebolou. Příznaky ale nemá. Do Česka dorazil dva dny po americkém lékaři, který je v izolaci na pražské Bulovce. V Česku přibývá zaměstnanců z Filipín. Po prvním čtvrtletích úřad práce eviduje 15 000. Za poslední dva roky se počet více než zdvojnásobil, meziročně se zvedl o 42%. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna příštího roku v Ostravě Porubě.
11: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikál?

0: Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
1: Ráno většinou oblačno, postupně déště nebo přehánky na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, deštivo až později odpoledne. Ranní teploty 16 až 11 stupňů, odpolední maxima pouze do 19. No a v průběhu dne většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami a ojediněle pozor na bouřky.
2: Je to 18. hodina, co se děje, už víte a taky už určitě víte, že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal.

0: Velká Roma Čárna, postarala se o ní Bon Jovi. Always je záležitost, kterou jsme připomněli právě teď. Naposledy v roce 2013 jsme si tuhle písničku v Čechách mohli poslechnout naživo. Ale teď jsme vám ji připomněli na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Hrajeme to nejlepší z minulosti. Midnight Oil v roce 1987 do světa vypustili desku Diesel and Dust. Na ní se objevila hitovka Beds Are Burning, fantastická skladba, jinak taky hodně politicky orientovaná, a každopádně píseň, která bourala hitparády po celém světě a dodnes zní naprosto skvěle. Taky takové budou ty příští minuty na Hitrádiu.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor. Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bonnie a Clyde se jmenuje záležitost, kterou posloucháte právě teď. Nesnad, že by souvisela s filmovou tvorbou. Pouze si Jay-Z a Beyoncé vypůjčili ty dvě postavy, které určitě všichni dobře známe. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší z minulosti, 80. 90. hity milénia. To všechno pro vás máme až do 21. večerní. Za chvilku Undercover, Baker Street, velká klasika. Teď Taylor Dane, Tell It To My Heart. Tak si i tuhle chvilku nostalgie náležitě užijte. Přejeme hezké úterý.

0: Tohle je zvuk, který má úterý. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Partička Undercover stojí za písní Baker Street. Taky na to jsme teď vzpomínali. To nejlepší z 80. 90. milénia hrajeme až do 21. večerní, tak jako každý všední den, kdy vám nabízíme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Je tam taky švédská partička 18s, ta se proslavila zejména tím, že kavrovala všemožné písně skupiny ABBA. Každopádně i na solové dráze něco málo představili. Mezi těmi písněmi je třeba píseň Half Around the World. Tahle záležitost oběhla celý svět, stala se globálním hitem a asi není čemu se divit, protože za ní stojí stejní producenti, kteří pracovali na hitech třeba pro Backstreet Boys, NSYNC, ale taky Britney Spears. Tohle je partička Right Said Fred, You're My Mate, další single, který pro vás máme nachystaný do těch dalších minut. No a do třetice slíbím třeba ještě Erasure Sometimes, takže o vaše sluchovody bude rozhodně postaráno. Užívejte úterní večer.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. I'll tell you what I think.

0: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaica Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Slunce stále svítí, máme minutu po sedmé, posloucháte Hit Radio a i tak přejem hezký večer.
11: Ahoj. Hit
10: Radio. Kdo pak to na vás mluví? Je tady Dominik, taky Andrejka a Vincent, ahoj.
12: Ahoj.
10: Není to super, jak jsou nádherně slazení jste, jak jsou venku ty dlouhý večery, nádhera, ne?
13: Užívám si to moc.
12: Až budou teplejší ještě, tak to bude ještě lepší.
10: Pak se to začne, protože první letní den se v červnu blíží, lámat na druhou stranu.
13: Ne, tohle ideální, tohle se dá ještě krásně spát.
10: Já můžu spálit.
13: No to taky.

0: 7 hodin, k tomu 7 minut Alfa Vail. Posloucháte Hit Radio a my přejeme, abychom poznali, že je to o Japonsku. Přejeme hezký večer.
1: Tak přátelé a milovníci reality show zbystřete. Survivor nám jde pomaličku do finále, ale pozor, nastupuje z Brusu nová reality show s názvem Are You The One. Pro ty, kdo neví, o co právě jde, tak je to skupina single lidí, která přijde do vily, ale těm odborníci předurčili jejich perfektní match. A jejich úkolem je zjistit, kdo to je.
0: Oh, počkej, pro starší posluchače match myslíme jako schodu. Jo,
1: schoda,
0: to...
1: ano, ideální partner.
2: Takže on tam přijde a ví, že jeden z nich, nebo jedna z nich je ta vyvolená, ale on se nejdřív musí prolíbat, prošahat, než se k ní dostane.
1: No to je otázka, kdo bude ten iniciátor, jestli on nebo ona.
2: Ale neví, kdo je ten správný.
1: No musí hledat.
2: To je smutný, co když v životě nevíš, kdo je ten pravej.
0: Nevíš, ale kolikrát možná to znáte, kamarádi, že si myslíte o někom, že je pravej. Myslíte si na něho měsíce, roky, až se to stane. A nebývá to dobrý. Kolikrát já jsem celou střední pálil po jedný spolužačce z vedlejší třídy. Byl jsem tu dobu ve vztahu. 3 roky jsem na ní čekal a když jsem byl single konečně, tak jsme spolu měli rande a bylo to to nejhorší, co jsem kdy zažil.
2: Já bych tak strašně rád řekl, že ti nerozumím.
0: Ale?
2: Že jsem v tom nebyl. Ano, ale oba dva přesně najednou. Já jsem měl takovouhle lásku, taková ta láska, na kterou myslíte každou sekundu. Mm-hmm. Taková ta láska, která vás fyzicky i psychicky bolí.
0: Jo.
2: A po 2-3 letech, kdy jsem jí konečně, nebo respektive, kdy jsem se já konečně dostal do toho, že bych mohl být pro ní adekvátní partner, tak jsme byli na rande. Krásný rande. Jazzovej klub.
0: Hezky.
2: Seděli jsme spolu, poslouchali jsme jazz a pak to konečně přišlo. První polibek a zároveň poslední.
0: Jaký byl?
2: Takovej smutnej, suchej a slanej.
0: Suchej.
1: Aj.
2: Prostě, tak, prostě nám to tam nekliklo a mě to mrzí, no tak prostě. Ale zase díky tomu, že mi to nevyšlo, mám dekonc úžasnou přítelkyni a s ní mi to vyšlo. Uf, uf.
1: Posíláme ti písničku.
0: A ještě se neptá, že si já jsem s ní doteď. S tou, s kterou to dopadlo špatně.
2: Já jsem
0: to
2: totiž věděl tu odpověď a nechtěl jsem, abys to řekl takhle v rádiu celé republice.
0: Ty posíláme 2 písničky. Tony Braxton, hezký večer přejeme.

0: Teplák, Chad Kruger, asi byste se s ním nechtěli hádat nebo zpívat duet. 19 hodin, 19 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. Jak si říkám, nechtěli byste s ním zpívat duet. Existuje nějaký povolání, který okamžitě ve vás vyvolá submisivní pocit, přátelé? Já se o tom bavím z dalšího důvodu. Dneska u nás byli stěhováci a uvědomil jsem si, jak najednou takhle malinký jsem.
1: To mám urologa. Tam si vždycky u urologa si připadám takhle malinký. No tak jako když má někdo takhle jako celý tvůj život v hrsti doslova.
0: Doslova?
2: Já obecně s odborníky v jejich oboru se nerada přu o čemkoliv, tak jakoby radši přikývnu a myslím si
1: jako
2: o tom svým.
1: V oboru dolních partií?
2: No to převážně tam.
0: Takže Andrejka se chová submisivně na gindě, to už víme, já před řemeslníky, možná to reflektuje to, co neumíme, co bychom chtěli umět a máme obdiv.
1: Počkej. Co? Jakože já bych chtěl
0: máš rád
1: být
0: medicínu.
1: Urolog? Jo, dobře.
0: Obdivuješ medicínu.
2: Andrejka. Já teda nemůžu říct, že by to bylo mé vysněné povolání, ale obdivuji ho.
0: Ano, já obdivuji řemeslníky a lidi, co umí něco rukama, proto se takhle malinký chovám před něma. Nebo před účetní. Máte, přátelé, nějaký povolání, před kterým schováte submisivně? Napište nám schválně na 777-937-777.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.

0: KWS. A vy posloucháte Hit Radio. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik, ale že jste v tom s náma, stvrzujete, protože posloucháte, co řešíme. Jaký povolání vnímáte automaticky submisivně? U nás dneska byli stěhováci a já jsem byl takhle malinký, bál jsem se a najednou jsem si uvědomil, proč se chováš, když je pořádný chlap u tebe? No a ptali jsme se taky vás, jak to máte?
1: No a taková Valerie se nám svěřila, že jí nahánějí strach prodavačky v lepších obchodech.
0: No paní Marie,
1: podívej. No a to já znám, to přijdeš do lepšího obchodu a tam už na tebe vrhají velmi dráždivé pohledy, že utratíš tady dneska hodně peněz, nebo ses přišla jenom podívat?
0: A když ne, tak tě poníží tím, že nerozumíš tomu, co tam mají.
1: Ano, počítám. Je to tak, ale existují také výjimky, že jo?
2: A velmi drahé obchody jakože s kabelkama. Takže ty někam přijdeš, chceš si koupit nějakou blbost za 80 tisíc a ještě se jako musíš potýkat s tím, že ta paní tebou pohrdá?
1: Možná to je tvůj hodně vnitřní pocit a realita nemusí být taková. A,
2: takže ty víš, že si ji možná nezasloužíš, tu kabelku. To je ono.
0: Ty chodíš, že ji kradeš.
1: No, ty normálně jdeš rozfofrovat spoustu peněz a nepotřebuješ to.
2: Co prodavačka, že na tebe kouká pohrdavě? Bůh na tebe kouká pohrdavě.
0: No,
1: jo, udělala jsem to.
0: Nenechte nikoho jinýho, aby ovlivňoval to, jak se cítíte. Co?
2: Já bych nikdy nedovolil, aby mě někdo ovlivňoval.
0: Paula Abdul, ta to řekne za nás. Posloucháte i Radio City. Hezké večer.

0: Posloucháte Hit Radio, hezký večer, 19 hodin 37 minut. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Hele, ale tomuhle neuvěříte. Vyskočilo to na nás, že prej na úřadech práce přibývá padesátníků. Co to asi znamená? No tak, že ta jejich práce zanikla a na úřadech práce teď žádá ono nějakou novou pracovní nabídku. Může ve středním věku zejména.
1: Fagot. Hele, ale víš, co je hrozně smutný? Že prostě jako ten svět se mění tak radikálně rychle, že jako některé ty pracovní pozice opravdu mizí a v 50 máš co dělat? Máš si teď konci jako
0: něco nový
1: řemeslo?
0: Takhle, já myslím, že je dobrý i ve věku 20-30 let mít plán B nějaký.
1: Andrejko, máš ty nějaký plán, až nebude žeská?
2: Máš pocit, že moje kariéra je zrovna věkově omezená?
1: Modeling?
2: No, no myslím si, že
1: pokud existuje jedna kariéra, tak je to tahle, nebo ne?
2: Kdyby mě asi začínalo téct do bod, tak bych rozjela rádiovou kariéru.
1: Jo, to je pravda, tady už je nikdo neuvidí potom.
0: Pozor, to je náš plán B, proto jsme všichni tři tady.
1: Ano, stárnem.
0: A zase brzy, doufám za mikrofonem, v téhle trojici, my vám přejeme krásný úterní večer.
1: Já bych to chtěl ještě opravit.
0: Pojď.
1: Tohle je náš plán A.
0: Oh,
1: A plus.
0: Vy jste vždycky Ačka, přátelé. Tak doufám zase brzy. Ahoj!

0: Hit Radio Zlín. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invíjí za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tiskru levně.cz.
5: Náplně hned.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.

0: www.sportovec.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: osmdesátek, devadesátek a milénia na Hit Rádiu.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: si. Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si

Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: www.dárkovou.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s... Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

because my dreams are bursting at the seams. Hit Radio Zlín.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete
7: si. Tisku levně CZ.
8: Náplně hned.

0: ručí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi!
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

0: a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně.cz.
7: Náplně hned.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.